0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hit Radio.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru. Jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Plot Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Delí. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodů starších penzistů. Umělá inteligence se během krátké doby stala součástí amerických univerzit. Zatímco školy hledají způsoby, jak studenty naučit AI používat, zároveň varují před tím, že může podkopávat samotné učení. Některé univerzity proto zavádějí omezení, jiné naopak chtějí, aby s AI pracoval každý student. A pojďme také na hokej. S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli po výsledku 5-4. Bílí tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil 17-letý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř. Dvě trefy pak zapsal Jaromír Pitlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: O nadcházejícím prodlouženém víkendu, tedy od soboty 26. do pondělí 28. září, nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov, a to kvůli výměnám původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Ráno polojasné a opět studené, teploty se pohybují kolem 6-7 stupňů, slunečno, beze srážek bude v průběhu dne přibývání mraku jen přechodně a nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hele, chvíli tě prostě asi přejmenujeme na ten měsíc, já nevím, no.
2: Ne, bude to tak, že jestli to tam zazní ještě jednou, tak já už nepřijdu.
1: A zítra budeš?
2: Zítra jsem taky.
1: No tak jo.
3: Možná.
1: Teda. Možná, možná.
3: Krásné ráno.
1: Krásné ráno, už je podzim. Hnědá hlína se nám lepí na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty. František Hrubín. Wow. Dneska začal podzim ve dvě ráno, dámy a pánové.
3: To ještě proberem dopodrobna.
1: To ještě proberem, tak krásné ráno. Naším úkolem je vás probudit a o to se postará Avicii, má to v názvu Wake Me a bez ráno. Hit Radio City.

0: tohle jsou hity na Hit Rádiu Avicii a Aloe Black. Wake Me Up, 7 minut po 6. Michal, Jasmin a taky Filip, to jsme my tři. A my vám přejeme krásné středeční ráno, šampioni. A mě by zajímalo, jestli už jste do toho taky spadli.
1: Do čeho?
0: Lidi, mě si pronajala rýmička.
1: Jo, takhle.
0: Co vy držíte zatím?
1: Já jsem držák, nechci to zakřiknout, já musím zaklepat.
0: Ale dej tomu dva dny, víš, jak to tady ve studiu funguje, jo? Jsme tady docela v malém prostoru, takže ono to pak, my si to tak předáváme navzájem, jo? A pak, když ten třetí vlastně je poslední, tak on to zase hodí na toho prvního. Takhle to funguje. A co vy, kdo jste u rádia? Podzim přišel dneska ve 2 ráno. Už je to oficiální v kalendáři, když teda o víkendu má být ještě parádní teplo, to se těším. Tak co, držíte se? Co rýmička?
1: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na vaše zprávy a pojďte nám říct teda, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste zdraví, anebo vás už něco napadlo.
0: Ale už píše Gabča z Dětmarovic, na rýmu zatím nemám čas, ono to přijde, nicméně ještě máme tady jednu takovou důležitou věc. Jasmin donesla kakao,
1: jsem
0: do studia a říká, mám tady 2 kaká. Jestli to pijete, nepijete, když to nepijete, tak já to vypiju obě. A Filip říká, no já si dám taky. A já jsem si říkal, tak to druhý má Jasmin asi pro sebe, tak já nemám nic. A Jasmin mi ho strčila. Ale pozor, mohla jsi to vytunit ještě víc, mám to v hrnku Libor teda.
1: Hele, prostě na hrnek Michal tady zatím nebyl ten nápad na vzniknutí.
2: Já mám Have a Nice Day teda, takže nevím, no.
0: Ty máš na hrničku co?
1: Já mám Omishiva, nevím proč.
0: Co?
1: No, to je nějaký, co to je?
0: To bude meditace? To bude Vincenta navrátila zodpovědně.
2: Taky si mohla být Lenka třeba, to tam je taky, takový hrníček.
0: Tak, dobře, pojďte nám napsat, my teda Jasmin děkujeme, vy nám napište, jestli teda se držíte, nebo jestli už vás skolila rýmička, no a my vám posíláme další hity. Tohle je Pandelton.

0: Shelton. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, dobré ráno, startuje minuto šampionů, chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jestli se držíte, nebo jestli už vás rýmička skolila, tak minuta začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek, úplně zdravá.
0: Vlaďka Praha, rýbička.
1: Kája Batelov, bolest v krku.
0: Verča Dobronice, 14 dní jsem odolávala u nemocných dětí a teď už to napadlo i mě, ale do práce se musí, tak hezký den.
1: Hanka Nové Město a rýma, kašlík a teploty jí skolili na začátku týdne.
0: Stáňa Hrejkovice, jsem ready, až na tu hlavu. První podzimní den a já ho dneska slavím narozeninami, takže všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, Lucie Úpice je ok a dokonce i děti po prvním měsíci školy.
0: Petra z Hostisové se laduje vitamíny, tak rýma zatím nemá šanci.
1: Radka Opava je 3 týdny nachlazená, ale chodí do práce i s antibiotiky.
0: Hanka Liberec, rýmičku už máme za sebou a postupně celá rodina.
1: David Rokycany zatím zdrav, ale už to kolem něj krouží jako dravci kolem kořisti, takže prý čeká, kdy se taky probudí s rýmou.
0: Davide, dej tomu tak den, dva.
1: Ne, nechte toho. Pojď. Budete zdraví, jo, budete zdraví a vy, kdo jste nemocný, tak ať se z toho brzo dostanete.
0: Jo, tak pozor, kvalitní kapesník, ať nemáte poškrábaný nos, známe to, červený. Pojďme na hity. Sia, Chandelier, to je další muzika pro vás, tady na Hit Rádiu, 6:13.

0: je divoký Bill a tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 20 minut, pěkné ránko. My jsme lehce nakousli, že dnes ve dvě ráno začal podzim. My jsme vlastně šli spát v létě a probudili jsme se do podzimu, je tak. A vlastně dneska je den taky, kdy je vesmír maximálně spravedlivý, protože je tady podzimní rovnodennost, to znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
1: Nice.
0: Takže se jako to světlo s tou tmou nemusí hádat, jo. A vlastně, když jsme tady u těch astrotémat, tak on se taky vlastně za měsíc přesouvá čas. A my jsme vždycky s babičkou vedli každýho půl roku před tím přesunem velkou debatu, kam se ty hodiny posunou. Babička to vždycky říkala naopak, jo. Ona to vždycky říkala špatně a mi to přišlo roztomilý, tak zdravím tam nahoru. Nicméně je to o hodinu zpátky teda,
1: ano,
0: pokud se nepletu.
1: Ano, budeme spát o hodinu déle.
0: No, tím pádem teď bude 5 hodin 20 minut, tak by mě zajímalo, co budete dělat. Já budu ve sprše touhle dobou.
1: Já budu už na cestě do rádia.
0: A co Fíla?
2: No já taky. Je vidět, že bydlíš asi blízko jedině.
0: No bydlím blízko, no.
2: No, tak já ne.
1: Nebo mu prostě nevadí chodit pozdě,
0: no, že? No a nebo. Co budete dělat vy, když si teďka představíte, že bude o hodinu méně? Tak to si můžete probrat u sebe v hlavě, no a můžete u toho taky poslouchat další skvělý hity. This is the life. No tak my teda vítáme podzim, i když, jak jsem říkal, trochu s rýbičkou. Taky Coldplay, no a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Ahoj, my jsme Hanka
19: a Marek
18: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
19: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
18: protože pro vás máme
19: marmelády bez cukru, jahoda,
18: malina,
19: mrnka,
18: švestka
19: nebo mango.
18: Ochutnejte si bez cukru,
19: bez chemie
18: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
4: Zveme vás
16: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
14: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
20: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
21: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze na proseku v Prosecké ulici u sjezdu na Kbelskou došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení je nárazové. No a v Praze Modřanech v ulici na Blanensku, v úseku mezi ulicemi Karasova a Voborského probíhají práce na plynovém potrubí, neprojedete.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Radio City.

0: Coldplay na Hit Radio We Pray, 6 hodin 33 minut a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, žena z Virginie poslechla radu své matky a koupila si loterijní tiket. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá rada, protože vyhrála $500,000. Přepočtu jde o více než 10 milionů korun. Matka tak může říct, že jí tentokrát opravdu poradila dobře. No, muž z Michiganu koupil na výprodej obraz za pouhých $30. Později zjistil, že jeho autorkou je známá americká malířka Gertrude Abercrombie. Odborníci odhadují, že by se obraz mohl prodat až za $250,000. Z obyčejného nákupu se tak stal pořádně výhodný obchod. No a tady se možná budeme poznávat, muž ze severní Indie si totiž pořídil nový vůz, ale jelikož pobývá dlouhodobě v zahraničí, nechal si auto postavit na terasu svého domu. Má totiž

0: strach, že při klasickém parkování na ulici by někdo mohl poškodit nebo dokonce ukrást. No a na tu manipulaci musí dokonce používat jeřáb, který si k tomu koupil taky.
1: A já to chápu. Takhle všichni, kdo máme rádi svoje auto, to musíme chápat, protože mě se moje směje a říká mi, že kdybych mohl s tím autem spát, tak už má svoji peřinu. Jo? Ale nejhorší, a možná se v tom poznáte, je parkování na veřejném parkovišti.
0: Ano, ano.
1: A když už se to děje, tak já teda osobně i za cenu, že půjdu dál, tak dám auto někam do rohu, kde nestojí vůbec nikdo, pak se vrátíme a z obou stran jsou na tebe nalepený nějaký šroty prostě. Já si říkám, proč?
2: Nějaký šroty.
1: Proč?
2: Rozumím.
1: Znáte to, že jo? No, vidíme, že přikivujete. Tak Blink 182, All the Small Things, taky Jelen, všude zdejší, další skvělá muzika pro vás. Krásné ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: A všude je taky Hit Radio. Tohle jsou Jeleni, 6 hodin 40 minut a za půl hoďky budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Včera paní Petra měla štěstí, slyšela ve vysílání Hit Radia zvonek, taky měla samozřejmě registraci, vylezla před dům a získala tak 8 000 korun.
2: My jsme měli radost, protože předchozí dny se to párkrát nepodařilo. Tím, že se to Pétě podařilo, tak vy dneska soutěžíte opět o 5 000 korun, ale pojďme si asi poslechnout ten včerejšek.
0: Přesně. Zvoníme. Startuje
3: 30 vteřin. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme. Osmička.
3: Tak, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
0: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teď teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Koupit si něco pěkného na sebe. Tak takovou radost měla Péťa a takovou radost můžete mít vy, protože, jak bylo řečeno, tak už za necelou půl hodinu zvoníme. 5 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci.
2: Registrovat se ještě stále můžete samozřejmě na webu Hit Radia, tak šup a připomínáme, že v pátek vám my dva osobně dovezeme
0: 50 000 korun. To je vlastně za 2 dny už.
2: A jo?
0: A oni nám to svěří do ruky, jo? A on tam jede šéf, ne?
2: Měl by, no.
0: No jo. 50 táců v pátek, 5 000 dnes v 70.
2: To je opravdu taková nedůvěra, že jako s nikým šéf nejede a s náma, jo?
0: To je vlastně pravda, no. My jsme z toho měli radost, protože a Jasmin, on nám říká šéf, no tak já pojedu teda s váma, já budu řídit a Jasmin, jo. A teďka mi to vlastně dochází zpětně, že on s náma jede jako bezpečnostní prvek, aby jsme ty prachy neutratili. Tak registrace a detaily do soutěže na hitradio.cz, dneské ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
18: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
18: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
20: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
21: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na pražském okruhu na 23. kilometru u Zdičína ve směru na letiště probíhají práce na silnici. No a v Praze v Nové Povltavské ve směru do tunelu Blanka dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Je tam překážka v plynulosti provozu. Raději zpomalte.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.
25: Hit Radio.
26: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte snídaně šampionů na Hitrádiu 6.53, Eva Max, hezký ránko šampioni.
1: Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Stáli byste 14 hodin ve frontě kvůli 5000, kterou už vlastně máte?
0: Máme odpovídat my dva, nebo odpovídají posluchači? Pokud my, tak ne.
1: Vy taky můžete, ale posluchači samozřejmě. Přesně tohle se dělo včera před pobočkama České národní banky, která vydala 200 tisíc speciálních 5000. A to vlastně ke stému výročí vzniku Národní banky Československý. A musím říct, že všichni Češi, co tam byli, tak se potom vrhli. V Praze tam byla fronta před otevřením asi 700 metrů. V Brně opravdu lidi čekali třeba 14 hodin.
0: No to jsem čet, ty čekáš prostě 14 hodin na 5000. Takže ty čekáš z 5000 v kapse, aby ses mohla koupit tu 5000.
1: Jo, ty to vlastně jako směníš, jo, z Jasně. ručky do ručky a mohl si dostat maximálně 3 ty 5000.
0: Aha.
1: Ale do budoucna možná jako pohodě věc.
2: A nevím, no. No, já už se dívám teď tady na nějaký inzertní servery, už teď to někdo prodává samozřejmě s mírnou přirážkou, ale dá se to koupit za 6000 korun, takže no. To nevím, jestli 14 hodin ve frontě, i kdyby si vzal kolik, 4 kusy maximum, 4 do kapsy no. za 14 hodin, no to úplně moc dobrý
0: není. Taky to mám odevřený tady, hele, 6400, 6900, 6200 dokonce, máš to, hele, kup teď, nestojíš tam prostě 14 hodin ve frontě, no, ale, já si myslím, že my Češi to stání ve frontě máme prostě v genech, jako jo, je to zakořeněný.
1: Stáli jste takhle někde? Já teda nejsem ten typ.
0: Taky ne, co ty?
2: Já určitě ne, možná tak na klobásu 10 minut.
0: Nestojím vůbec.

0: Gustavu Lima.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Krásné středeční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Hasiči letos častěji zasahují u požáru v přírodě. Během letošních prázdnin řešili přes 1800 takových případů, a což je zhruba o 500 víc než loni. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Lesníci proto začínají v lesích vytvářet průseky, které mají hasičům usnadnit přístup k požárům. Jestliže si hodláte elektromobil ponechat poměrně dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly s nepořízenou. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 tisíc kilometrů a ve stáří od 3 do 8 let kolem 16,5%. Zatímco u podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to až 22%. A pojďme také na sport. České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Šenčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo z Kazachstánu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Bývalé prostory České pošty v objektu školy na Praze 1 podstoupily rozsáhlou rekonstrukci. Vznikla tady nová jídelna s výdejnou pro žáky základní a střední školy Karla Herforta a nové odborné učebny a zázemí pro malostranské gymnázium. Stavební práce trvaly rok do června 2026 a celkové náklady dosáhly na 26,5 milionu korun. Ráno chladnější, teploty kolem 6-7 stupňů, v průběhu dne většinou polojasno, skoro jasno, mrak jen výjimečně, maximální teploty kolem 18 stupňů. Z Metropole Lucie Daňková.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásný podzimní den.
15: Krásnou středu vám všem.
16: Snídaně šampionů.
13: Nečekal jsem rapy hnedka takhle po ránu, Jasmin. Je tady s námi Filip, je to by hezký ráno.
17: Krásné ráno, promiň, jsem tě přerušil.
13: Já jsem tě říct jenom čau, Fílo, znovu, víš.
17: Tak čau.
15: Tak čau a krásný ráno i vám všem a zůstaňte s námi, protože za chviličku jeden z vás získá 5 000 korun.
13: Budeme zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut se blíží.
11: Hit Radio City.

0: děkuji.
1: Posloucháte Hit Radio, tohle je Snídaně šampionů, dobré ráno a tisíce z vás jsou teď jak na trní.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz a zapojili jste se do soutěže Kdo pak to zvoní, každý den v 7 hodin 10 minut tady ve vysílání pouštíme zvonek a vaším úkolem je se jít podívat ven, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
3: Dneska soutěžíte o 5 000 korun a naše hlídka někde v České republice už stojí.
1: Ondra Novotný na telefonu, dobré ráno Ondro.
4: Dobré ráno, přeju.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zníš vyspale, takže by to dneska mohlo klapnout, mohl by někdo dorazit, co ty na to?
4: No, jako takhle, jdeš na to hezky, uvidíme, jak to bude v realitě. Každopádně chci říct, že stojíme dneska na místě, kde teda El Niño neuřaduje, jo. Tady je kalendra jak blázen.
1: No, my když jsme spolu mluvili před tím vstupem, tak Petr Roubíček, který tam je s tebou, tak říká, tyhle, tady je taková zima, takže chápu. Takže poznává si znamení, že je zima, ale tak to je asi všude teďka po ránu v republice.
4: Tak, tak to je všude, no. O tak, to lepší, protože všichni půjdou ven, že jo.
1: Jakože se zahřát, že ten běh, jo, tak Ondro, my jdeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šupmen podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
3: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
4: My koukáme před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně slyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
1: A to bych si dál, ale.
3: 12
4: já
3: sekund.
4: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
1: 10 už jenom.
4: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz. Ale teď to úplně nadějně nevypadá.
3: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně ale, nevypadá.
1: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec.
4: Pět tisíc má svýho, jako samozřejmě...
1: Majitele, to co si
4: jde teďka. Táta, že jo, ale je docela blízko mé kapse.
1: Tyjo, ani žádný náznak pohybu, ani teďka po limitu, ne. Jo, nic.
4: Ne, opravdu nic, jenom opravdu těsně předtím, než jste zapli ten zvonek, tak to vypadalo nadějně, někdo vyšel ven, ale ten si šel asi opravdu koupit svačinu a jinak nic, pusto prázdno.
1: Ani obraz, ani zvuk. Tak Ondro, Petře, my vám moc děkujeme za to, že jste vstali. Těch 5000 samozřejmě nám vraťte, zítra o 6000 korun hrajeme. Tak mějte se, chlapi, čau.
4: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
3: Jak říkal Michal, tak tím pádem opravdu dnešní smůla znamená zítřejší štěstí, 6000 korun to bude a v pátek vám my dva vezeme 50 000 korun.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vynikající Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7 hodin, 18 minut, tohle je Hit Radio, ladíte snídaní šampionů.
1: Pamatujete si ještě takový to, že když vám v autě byla tehdy zima, tak jste jenom zatočili kolečkem a nemuseli jste něco hledat složitě na nějakém displeji, prostě nic, jenom jeden čudlík. Tak nová studie ukázala, že průměrný řidič stráví asi 15 minut měsíčně jenom tím hledáním základních funkcí v tom infotainmentu.
0: To souhlasím. Já teda jsem ještě z těch, který mají klasický kolečko, ale mýval jsem auto, který, když si chtěla nastavit topení, tak bylo lepší jako zastavit, protože se musela dostat do pátého podvenu a teprve tam si nastavit jako topení nebo klimatizaci.
1: No hlavně se to vyhřeje a ty jsi v cíli už v tou dobou vlastně u těch nových aut.
0: A nebo celkově takový ty dotykové plochy v autech. Já ty dotykové plochy úplně nejsem kamarád, protože já nevím, třeba výtah s dotykovou ploškou, jo. Ono to vypadá dobře, ale než namačkáš patro, než se trefíš, tak podle mě bys byla nahoře po schodech rychleji. Nebo čudlíky na mobilech, krásný příklad. Jo, dřív se dali SMSky psát, to asi pamatujete všichni, psát poslepu.
1: No to jo.
0: Pod lavicí, třeba jako v autě, dobře, jo, ale prostě poslepu, koukala jsi na cestu a dneska prostě nenapíšeš nic. Zlatý čudliky.
1: Zlatý čudliky, jak to má Fíla?
2: No já mám teda 3 roky starý auto a naštěstí jsem si vybral takový, že nemusím nikde hledat. Mám taky normálně zmáčknu prostě kolečko, otočím si na kolik chci stupňu, takže to je super věc. Ale jak jste říkali s těma čudlíkama, tak nám doma už dlouho nefunguje na televizi ovladač, tak jsem si stáhl na mobil prostě aplikaci. Jasně. No ale tam taky nemůžeš pohmatu jako přepínat, takže musíš furt koukat, takže to jako naprosto znám. Ale v autě prosím, jako je to skvělá věc, když tam je normálně kolečko, no, klasický.
1: My máme právě ten display a nejhorší, hele, teplota, to ještě nějak naťukáš, ale když chceš něco zadávat jakože do navigace na tom displeji a teďka Kuba jede, já zadávám, takže samozřejmě auto drncá, takže já místo Ječka zmáčknu třeba Zetko, že jo, a prostě je to strašný, strašný.
0: No, oni tady ty všechny ty naleštěný displeje vypadají dobře na prospektech. Ale pak v reálném provozu, to je o život. To je o život. Jsou to taky lapače otisku prstů teda.
2: Teď jsem to chtěl říct, je to neustále opatlený.
0: Opatlený. Takže jestli nás slyší nějaký výrobce tady z Čech na konkrétní automobilka, prosím vás, chceme zpátky ty normální otoční čudlíky, jo. Mirai Trips dokola za chvíli na Hit Radio a taky pro vás, kdo nás ladíte v autě, aktuální doprava.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
16: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000.

0: laboratoř, individuální přístup.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně v Praze v Černokostelecké ulici u křižovatky s Průmyslovou. Srazilo osobní auto, chodce na místě zasahují záchranné složky a policie a komunikace je zcela uzavřena. Zdržíte se v kolonách. Při dojíždění do kolony buďte rozhodně ve střehu, ať do něčeho nevlítnete.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Hit Radio City.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: poslední song na středeční ránko, jak vyšitej, Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 7 hodin 32 minut. Za malou chvíli, rychlá pětka, o co soutěžíte, tak detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Do knihovny v americkém New Hampshire se někdo vrátil časopis, který si půjčil před neuvěřitelnými 132 lety. Kdyby se počítalo běžné spozné, vyšly by na více než 12 000 dolarů. Knihovna ale pokutu pochopitelně nepožadovala, hlavní je, že se historický vítěz konečně vrátil. To byla dobrá zpráva teda. Tak zkusíme to správně teď všechno. Policisté v New Jersey dostali neobvyklé hlášení. V přední masce automobilu byla zaklíněná kraj. Had měřil zhruba 90 cm a do auta se dostal za dosud nejasných okolností. Policisté ho tady opatrně vyprostili a auto bylo v pořádku. No a v Seattlu vznikl obchod, ve kterém si nic nekoupíte, tedy alespoň ne něco, co byste skutečně potřebovali. Jmenuje se Inconvenient Store a nabízí například předem zamotané USB kabely a také prázdný obal od chipsu. Jde totiž o uměleckou instalaci, která se dělá legraci z běžných životních otravných situací.
3: Hele, tak na kabely nemusíte chodit do tohoto obchodu, stačí se přijít podívat ke mně. Hele, můj fén a nabíječka a tak, já jsem na to expert.
0: No to jo, podle mě se dělají lidi do dvou skupiny. Na ty, co musí mít kabel, já nevím, od notebooku, od fénu, od všeho, naprosto rovný a žádný úzel. A pak tady Jasmin, tam má zamotaný všechno. Řekni, tak to řekni.
3: Ne, je to tak, ale
0: to,
3: co ti
0: dělám, řekni to.
3: No rozmotáváme kabely, no. Ale podle mě to tak opravdu je, že většinou to mají chlapi, tuhle tu úchylku na narovnaný kabely a holkám je to jedno. A zase jinak holky uklízejí všechno, ale co já znám, tak holky mají kabely zamotaný.
0: Uděláme takovou sondu mezi naše posluchače. Lidi nám napište, jestli máte rádi teda jako rovný kabely, anebo jestli vám nevadí uzly na kabelech. Tak. Hrozná blbost. Voldemort.

Shut Up and Dance, další hity pro vás, no a hlavně taky, jak jsme slíbili, je tady rychlá pětka. Tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a můžete si za to koupit, co chcete. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shut Up and Dance. Tohle je Hit Radio v 7.38. Hezké ráno. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o 6 000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, mikinu, legíny, boty, cokoliv.
0: Mimochodem, tuhle skvělou výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv, od těch nejmenších, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport i prevenci. No a kdo si s námi zahraje o voucher v hodnotě 6 000 Kč do Under Armour, bude Míra ze Slušovic. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ránko, Míro. Tak co ty a sport, kladný nebo záporný vztah?
3: No, tak já spíš jakože tak jezdím na kole a na bruslích, takže tak nějak.
0: Tak to se hodí, to se hodí. Under Armour, nakoupíš určitě všechno i na kole a na brusle. Tak 5 otázek, které tě dělí od výhry, a startujeme teď.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 20 plus 30 plus 10?
3: 60.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míro, budeš vědět, jaký zvíře má klepeta a chodí často do strany?
3: Rak nebo krab?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Krab.
2: Která část rostliny bývá pod zemí?
3: Kořen.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Mirko, na co máme kompas? Co nám ukazuje?
3: Mirka, máme jít.
2: Ano, světové strany, je to
0: a
2: tak.
0: A pátá otázka, poslední.
2: Jaký nástroj používáme k zatloukání hřebíku?
3: Kladivo.
2: Jo.
0: Mirko! Mirko, ty budeš frajer na tom kole, kamaráde.
3: Kladivo.
0: Je to tam, voucher v hodnotě 6 000 Kč do Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Tohle je tvé.
3: Super, díky moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak není záč. Co tě čeká dneska takhle při středě?
3: No, teď zrovna právě, že jsem na cestě do práce, takže jsem si přizastavil.
0: Aha.
3: Tak mě čeká, jako ještě pojedu asi s dcerou taky na tom kole. Ještě, jestli se bude dát nějak počasí, sice to moc nevypadá, ale uvidíme.
0: O víkendu máme hezky. O víkendu máme hezky. Jo. Tak Míro, Míro, už můžeš zařadit jedničku, pomalu vyrazit, rádio si zesílit. Je tady Benson Boone a my ti přejeme hezký ráno. Čau.
3: Taky, mějte se pěkně, ahojte.
2: Ahoj.
3: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio City.

0: Tři čtvrtě na osm, za dvě minuty tohle Hit Radio. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám poslední dny spí, co? Dáme si trochu astro okénko. Jak se vám spí? Co vám dvěma?
1: Jo, nic moc vlastně.
0: Co ty, Fílo?
2: No, mně se spí nic moc tak nějak celý rok, takže bohužel. Ale je to lepší než v těch třicítkách teda.
0: No jasně, tak tam se proto, protože lidé citliví na úplňky a tyhle věci hlásí problémy se spánkem a já jsem mezi nima, protože sobotní úplněk, snad ten nejsilnější v letošním roce a hlavně první podzimní se blíží a jmenuje se sklizňový úplněk.
1: Sklizňový,
0: jak to zní, co? Že takzvaně sklidíme, co jsme zaseli.
1: Ale vždycky, když je úplněk, tak jsou takový dvě skupiny lidí. Jedni říkají, že se jich to nijak netýká, nedotýká a druhý naopak svádějí třeba všechno na ten úplněk, ale úplně všechno.
0: Tak hádejte, do který kategorie spadá tady Míša. Máte jednu možnost. Dá se na to parádně vymluvit. A to pak vždycky, když přijdeš do té práce, třeba teďka, nevím, kdyby byl ten úplněk v pondělí, jo, tak přijdeš a prostě měsíc a přitom si kalala do tří do rána. Chápeš, jo. Takže dámy a pánové, víkendový úplněk. Nejsilnější úplněk, sklizňový měsíc už tuto sobotu i ve vašem městě. Byla skoro jak pozvánka do kina, co? Global DJs, What a Feeling, taky Pokáč, Solitaire, další skvělý hity pro vás za chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí, hezký ranko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
19: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Neučíme jen řídit, připravujeme ty, kteří budou učit ostatní.
20: www.vtcentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. vtcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
21: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
22: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
23: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, na Praze východu Velkých Popovic směrem od Všechrom havarovalo osobní auto do příkopu, s opatrností tudy projedete Kyvadlově. No a v Praze na Nuselském mostě směrem do centra probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
25: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Flash dance.

0: Lukáč Solitér. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Taky vás to tak baví, nás moc. 756 Hit Radio, hezké ranko.
1: Mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli, ale je to pravda a nebudete tomu věřit. Apple má ve svých podmínkách mimo jiný napsáno, že jeho software nesmíte používat při vývoji nebo výrobě jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
0: To je zajímavý, proč to tam mají? Takhle, je jako jasný, že jsme to nikdo nečet, protože obchodní podmínky, ať už instalujeme cokoliv, tak nečte nikdo. Prostě klikneš souhlasím, protože prostě jo, jasně, dobrý, tak tam je napsáno prostě 1000 stran textu, tak to odsouhlasíš a nevíš co, takže tam je tohle teďka.
1: Takže bychom vlastně asi měli ty podmínky číst.
0: Tak to mě úplně nebaví, tato informace, protože za mě to je ta blbý, jo. My všichni, kdo čekáme, až nám do výdejního boxu přijde obohacený uran a pak jsme si u toho chtěli pustit tohle. Tak máme teda smůlu, jo? Takže Android si musíme pořídit, abychom mohli jako sestrojit atomovku, jo? Dobře. Pojďme na hity. Pojďme na songy, který máme rádi. Safrido, tohle jsou bubínky Played Live. 7.57, za chvíli 8 hodin, Filip dá další zprávy. A my vám s Jasmin přejeme krásný středeční ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Už víš, co máš s tím ramenem?
4: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
4: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
4: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné středeční ráno, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se dosud předpokládalo. Od středy 2. prosince bude mezi Českem a Španělskem létat dvakrát týdně nová přímá letecká linka. Propojí Prahu a Santiago de Compostela, ležící v Galicii na severozápadě Španělska, které je také významným poutním místem. A pojďme také na sport. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 nad Filadelfií v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher střelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-4 na ledě Pittsburghu. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 6-3 na lodě... Na ledě Los Angeles. Pojďme na region raději.
9: O nadcházejícím prodlouženém víkendu, tedy od soboty 26. do pondělí 28. září, nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov, a to kvůli výměnám původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Ráno polojasné a opět studené, teploty se pohybují kolem 6-7 stupňů, slunečno, beze srážek bude v průběhu dne přibývání mraku jen přechodně a nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát

0: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: A Filipem.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
3: Čau, půjdeme na lodě. Šampionů. Či tak na čem to budou hrát? Na ledě nebo na lodi?
4: Ne, to je právě speciální hokej, místo na ledě se hraje na lodi. Jo. Takže vy jste mě nepochopili vůbec, to byl přátelák.
3: Jo, takhle, jo, přátel, tak to je v pohodě. Tak my vám přejeme krásné ránko, doufáme, že atmosféra i u vás je taková, jako tady u nás ve studiu. Činasky každý ráno, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
1: Hit Radio City.
5: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8 hodin, 8 minut, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu každý ráno. Vám přejeme dobrý ráno. Pojďte si představit situaci. Přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo ukradl třeba, nevím, autorádio, ale na zadním sedadle leží cizí dámský šperky. Tak to je ten okamžik, že víte, že jste tak trochu v háji, protože tady ty historce o nešikovném zloději vám doma nikdo neuvěří. Co se stalo, to se děje na Slovensku. Jeden zloděj vykrádal auta a jak šel od jednoho k druhému, tak on vždycky v tom každém autě vytratil nějaký loop, jo. Takže lidi, co přišli do svého auta, tak ve svém autě našli úplně jiný věci.
1: Prosím vás, když už kradete, tak nedělejte problémy doma těm lidem, který okrádáte aspoň.
0: No ale jak to vysvětlíš pak, že jo? To nevysvětlíš.
1: No právě,
0: to nevysvětlíš. Představ si, kdyby jsme byli pár a teďka bys sedla ke mně do auta a, no. A tam by byly prostě třeba cizí náušnice, ženský. Tak uvěříš tomu, že bych ti řekl, že to asi tam někdo musel prostě jako nechat
1: no,
0: nějaký
1: ne.
0: Zloděj. No, tak no. Vidíš.
2: Mně jo, třeba prej.
1: Ne, ale tak, když se vám třeba stala nějaká takováhle věc, že třeba něco vypadá nevinně a vy vysvětlujete, hele, počkej, to není tak, jak to vypadá, ale nedokážete to vysvětlit. Stalo se vám něco takového?
0: Ty bláho, mě vlastně nedávno, já nevím, jestli to můžu říct, no teďka už
1: no,
0: musím,
1: teď
0: no.
1: Už musíš,
0: teď
1: no.
0: Už musím, no. Tak my jsme tady v rádiu měli takový reklamní prezervativy, vlastně, jestli pamatuješ. Tak ty tady byli, no a prostě říkám, hele, to je docela hezký a ne, že bych to na něco potřeboval, ale tak jsem si to hodil do tašky času. A jen tak prostě, že jo, mám rád to rádio, ty reklamní předměty, to jako schraňuju. No dobrý, tak jsem to měl v té tašce, tak to tam jako leželo a pak moje jednou říká, že nemá nabíječku nebo něco, tak já říkám, hele, tak běž si do té tašky vodnoťasu a tam to bylo. Hele, myslím, že mi to nevěří dodnes. A jestli poslouchá, tak teďka by mohla uvěřit, že to opravdu tam jako bylo náhodou.
1: Hele, ale chápu jí, taky bych tomu nevěřila, no. Takže jestli i vy máte něco takového, tak číslo k nám znáte a pokud ne, 777-937-777.
0: Můžete nám nahrát hlasovku přes WhatsApp nebo nám to poslat zprávou. A chceme teda ty nejvíc neuvěřitelný příběhy, kdy jste opravdu měli pravdu a protějšek, nebo když jste říkali pravdu a protějšek vám to absolutně nevěřil, že si myslel, že si vymýšlíte, ať už doma nebo třeba šéf v práci. Teď hity Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Beberexa, Faithless, perfektní reinkarnace, New Religion, 8:45, 2 minuty k tomu. Na Hit Radio.
1: Měli jsme tady pro vás pár příběhů z kategorie, kdy přísaháte, že to není, jak to vypadá. Michal tady mluvil o nějaký historce z prezervativy a najednou přišla zpráva, já takhle jednou uklízela už bývalému příteli prádlo do skříně a tam byly 3 krabičky prezervativů a 1 načatá. Když jsem se ho na to zeptala, tak zvýšeným hlasem řekl, že o ničem neví a proč jsem šla do jeho skříně. No, pak jsem zjistila, že mě podvádí s bývalou manželkou.
0: No, co na to říct, no?
1: No, že se ti teďka ten tvůj obrázek moc nevylepšil.
0: Co na to říct? Co na to říct? No, když byl teda jeden načatý, tak mohl říct, že to zkoušel nafouknout, že jo, na hlavě. Další zpráva od Lenky. Krásné ráno, mám jednu podobnou historku. Přišla jsem večer domů a přítel se tvářil divně, skoro se mnou nemluvil. Až druhý den vyšlo najevo, že co mi má jako říct, když přijdu domů a jsem cítit nějakým jiným chlapem. Vytáhla jsem z tašky vůně, kterou jsem mu chtěla koupit jako překvapení a v obchodě je na sobě zkoušela. Tak se to vysvětlilo. Zdraví, Lenka.
1: Tak tady to dopadlo dobře. Pak tady máme hlasovku od Jirky, pokud se nepletu. Mm-hmm.
2: Ahoj, tady Jirka, k tomu vašemu tématu. Já čistím auta a vždycky všechno, co v autě najdu, tak dám do krabice takový papírový. A jednou jsem čistil pánovi auto a plnej kaslík, tam prostě někde skovaný prezervativ, třeba 10 balíčků. A všechno s techničákem, všechno, co se našlo ve stylu, dalo se to do ty bedny. No jo, ale pro auto si přijela jeho manželka. A teď ona, já vám tady tu bednu nechám. A začala všechno dávat na místo. No a co myslíte, jak to dopadlo? Dneský den, čau.
1: To je nemilý.
0: Neskutečný. Poučení neposílat své ženy vyzvednout umyté auto.
1: A ty jsi taky říkal, že jsi vzpomněl ještě na nějakou historii.
0: Já jsem si vzpomněl, jestli můžu přidat, moje mamka má obchod s oblečením, no a já jsem takhle jednou převážel plný...
1: Že ti nedoručí občas něco.
0: Plný kufr podprsenek. No, bylo to na ramínkách, byly úplně nový, dobrý, tak to převážím. A já jsem se mezi tím stavoval kamarádovi v jednom, to byl autoprodej autodílu, pro nějaký díl, který byl velký tak akorát do kufru. A teďka mi říká ten pán, já vám to dám do kufru. A já, no jasně. A teďka, jak chytám za to madlou toho kufru, tak mi došlo, co v tom kufru je, jo. Tak jsem to odevřel a zachytil jsem to ještě, než to doodevřelo a říkám tomu chlapovi, co nás asi to odevřel, asi se mě na nic neptejte, jo. Když to odevřelo a on se na mě tak podíval, říká, neptám. Tadyhle, nevím, možná se to k němu teďka dostalo, tak to možná teď po třeba 10 letech pochopí. Imagine Dragons, Symphony na Hit Radio v 8:20, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
10: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětirájetour.cz.
11: Bude vejdán.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D4 ve směru na Prahu, na 20,5 kilometru je ve zúžení velká plachta na vozovce, očekávejte tam problémy. No a na pražském okruhu na 23. kilometru u Zličína ve směru na letiště probíhají práce na silnici, jsou tam potíže a tvoří se kolony.
21: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
22: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a
0: A víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra rádia. Tohle je Taylor Swift. Chvíli po půl deváté, s vámi Michal, Jasmina, Filip a Fila má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásně ráno, účastníci půlmaratonu v Anglii museli při závodu překonávat nečekanou překážku. Část trati totiž zaplavila voda a běžci se místy brodili doslova zatopenými ulicemi. Někteří pokračovali, jako by šlo o běžnou součást závodu. Američan David Rush přidal další poněkud bizarní rekord. Za jednu hodinu dokázal složit 415 papírových letadel.

0: Tento člověk už přitom drží více než 200 Guinnessových rekordů. No a na závěr, žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Po takovém probuzení už člověk pravděpodobně kávu ani nepotřebuje. Co, Michale?
1: Tak a to byl pacient nula během covidu.
0: No, přesně tak, to mohlo být takhle.
1: Jak ti může, já přemýšlím, jak ti může vlíst netopír do pusy během spánku, aniž by si z toho nevšiml?
2: No, rozhodně se toho budeme dneska všichni bát.
1: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
2: Jsi fakt jelito.
1: Prosím tě, já bych se
2: třeba... Jsi fakt hovado.
1: Pavouka, ne? No.
0: Fool's Garden, Lemon... Nebo had třeba, že jo, tam mohl...
1: No, tvůj. 8.36 ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, Calvin Harris, John Newman, Blame, 8.42. Stále přejeme fantastické středeční ránko.
1: S příchodem podzimu všichni tak nějak měníme šatník a hlavně s příchodem toho třeba deštivého počasí potom i obuv, jo. A možná to taky znáte, že když si jdete kupovat nové boty, tak si až v tu chvíli tý nový koupě všimnete, že ty vaše boty už jsou vlastně fakt hnusný,
0: to
1: že už
0: fakt
1: na tom nejsou dobře.
0: Že jsou totálně ošuntilý. Já jsem spíš myslel, že se dostaneš k situaci, když si jdeme koupit nové boty a ta paní, a ta prodavačka nebo ten prodavač ti nabízí automaticky impregnaci k těm botám. No
1: taky.
0: A já jsem takovej, já se teda přiznám, možná jsem trošku blbec, jo, ale já vždycky říkám, to je v pohodě, já mám doma. Samozřejmě, že nemám. A já jsem zjistil, já jsem si ji poprvé koupil tady na ty boty, co mám, a podívej se, jak vypadají. Dobrý, ne?
1: Pohodě, no.
0: Pohodě. Protože jsem se je naimpregnoval, pak teda jsem měl takový zaprášený tohle, ale oni se dali krásně vyčistit, otřít, tak jsem je nastříkal znova. A zjistil jsem, že ty boty nemám na měsíc, ale že pravděpodobně vydrží třeba i půl roku. Jako jo.
1: Takže impregnace do všech domácností, ale k tomu, co jsem říkala na startu, tak zažíváte to taky, ne? Že já si myslím, že mám jako bílý boty, ale
0: ukaž?
1: Pak...
0: Já to nevidím,
1: no,
0: ukaž.
1: Dobře, tak tyhle už, ale jo, no tak,
0: jsou
1: tak
0: dobrý
1: nějak.
0: Ještě.
1: Je to taková šedobílá, není to sněhově bílá, ale je to furt ze mě bílá, dokud nejdu do toho obchodu a tam zjistím, že tohle už je skoro černá oproti tomu.
0: Je to trochu 50 odstínů šedě, ale pořád dobrý ještě. Tak vy, kdo máte na sobě botky, které už pomalu dosluhujou, tak třeba vyražte dneska si nakoupit nějaký nový hezký, udělat si radost při středě a vzpomeňte si na nás a hlavně takhle, nezapomeňte na tu impregnaci. Je to fakt dobrý, fakt dobrý. A fakt dobrý jsou i další hity Kamarád Be Mine, za malou chvíli, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Je tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
14: Umělá inteligence ruší pracovní místa,

0: www.p.jobs.cz. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 8.57. Tohle je středeční hit rádio Alan Walker Faded. To byl taky poslední song středeční snídaně. My vám chceme poděkovat a hlavně taky připomenout, že dneska v 7.10 soutěž Kdo pak to zvoní. Zvonili jsme, byli jsme v Pardubicích, ale nikdo nám nepřišel otevřít. To znamená, že z 5 000 korun, které jsme pro vás měli nachystané, to měníme zítra 6 000.
1: A v pátek vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun.
0: A to je výhra, cože tam budeme
1: výhra.
0: My dva.
1: No jo.
0: To je výhra. Komplet detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit. Zítra bude čtvrtek v 6.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Bude 9, ještě předtím nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích stále hlásíte kolony a popojíždíte v nich na úrovni Černáku, také k Belská ulice a sjezd z Hradecké dálnice. Tady se připravte na minimálně 10 až 15 minut. Popojíždíte také ulicí v Holešovičkách dál směrem k tunelům, Barandovský most a také Dobřížská ulice směrem na Smíchov. 10 minut v aktuální koloně. A podíváme se ještě na příjezd po D5C, sjezd na Pražský okruh 10 minut. A od Zličína popojíždí okruh samotný směrem k D1 také minimálně 10 až 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá. Viď, Jardo.
7: www.jninteriér.cz.
2: Využijte váš prostor.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Začíná astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes téměř stejnou délku. Meteorologové očekávají, že po ochlazení ze začátku týdne se oteplí. Prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů. Rána ale zůstanou chladná. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. Hokejisté Sparty prohráli v dohrávce 3. kola Extraligy s Mladou Boleslaví 3-5 a v tabulce se propadli na 7. místo. Pražané tak nezvládli první domácí utkání v sezóně. Za špatný výkon v první části utkání si podle trenéra Patrika Augusty nezasloužili vyhrát.
16: Nebyli jsme připravení, nebyli jsme ready, nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru na obou stranách hřiště. Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naší stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
3: Zápas sledovalo 12,5 tisíce diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku. V průběhu dnešního dne by už mělo právě zůstat jasno nebo skoro jasno, čeká nás tedy slunečný den, foukat by měl pouze mírný západní vítr a maximální teploty kolem 19 stupňů.
14: Město je Urban, Urban je City, startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Dneska začneme písní Podzime, podzime. Kdo po tobě jde zima?
3: Budeš zpívat ty, jo?
0: No a dost už, jo? Aha. Zase, začali jsme hezky, optimisticky, krásnou podzimní písní, tu si zapamatujte. No a přepojíme už za okamžik do zoologické zahrady, přesně tak. Dneska dopoledne mezi 9 a 12 budeme vysílat přímo z pražské trojské zoologické zahrady. Takže, kdybyste náhodou dneska nebyli v práci, máte čas zajít do zoo, tak určitě běžte právě dneska, protože se tam klidně můžeme potkat. Teď už další velké hity, začínáme právě teď a přejeme dobré dopoledne, 3 minutky po 9 hodině. My jsme Hit Radio City, za pár minut Alexander Burke, Ed Sheeran a spousta dalších. Tak hezkou středu!

0: 10 minut tak po 9. dopoledne, my jsme Hit Radio City, dneska je 23. září. A já už jsem to sliboval včera, že dneska celé dopoledne budeme vysílat ze zoologické zahrady u nás v Praze v Troji. To je jasná věc, protože tam se samozřejmě chystají velké oslavy, my vás na to velmi rádi nalákáme a proto dovolte, abych s velkou pompou přepojil přímo do zoologické zahrady, kde je milovnice fauny a taky v podstatě taková naše radiová veterinářka Káťa Pechová.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přepojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Já ti, Kubo, samozřejmě moc děkuju a ano, já už jsem v pražské, že jo, máme tady krásný stánek náš, mobilní studio ready, no já už tady teď nejsem sama. Se mnou je tady paní ředitelka Lenka Poljaková, dobrý den.
3: Dobré ráno, toto.
2: Nás čekají velké oslavy, k tomu se hned dostaneme, ale teď úplně zásadní věc. Pražská zoo bude slavit 95 let a vy jste úplně první žena v historii, co stojí v čele zoo. Jaký to bylo, když jste se to dozvěděla, že to opravdu tak bude?
3: Bylo to pro mě velké překvapení, byla to pro mě velká radost. Nemyslím si, že to pro mě byla radost, protože jsem žena, myslím si, že by to byla radost pro každého.
2: Mm-hmm. A vnímáte to jako výzvu? Vy jste tady kdysi pracovala jako řadový zaměstnanec, tak jaký to je postavit se najednou do toho čela a mít tu denodenní šílenou zodpovědnost, všechny zvířata pod sebou doslova, jaký to je?
3: Je to samozřejmě zodpovědnost velká, ale je to opravdu velká radost. Ta zoologická, to je prostředí, jako, to není druhá takováhle instituce nebo firma, kde by člověk měl tak pestrý program, tak pestrou škálu prostě věcí k řešení, jako máme tady.
2: Nás teď čeká velká a velkolepá oslava už příští týden v pondělí, 95. výročí zoo. Na co se můžou návštěvníci těšit?
3: My jsme se rozhodli tu 95. oslavit takovým návratem do minulosti, takže se vlastně předeseme do 30. let, kdy ta zoologická zahrada byla poprvé otevřena, takže my sami se tady převlékneme do dobových kostýmů, stejně tak návštěvníci, pokud přijdou v nějakém dobovém kostýmku nebo s nějakým dobovým prvkem, tak pro ně máme připravený malý dárek a vlastně celý ten den bude v takovém jako historickém duchu.
2: Takže bude i tematická zábava ze 30. let?
3: Bude, my tady budeme mít jak taneční workshop swingu, tak tady budeme mít swingovou kapelu a hudbu, budeme i mít vlastně takovou historickou výstavu vlastně toho vývoje té zoologické zahrady v těch posledních 95 letech, takže stejně tak tady třeba budou dobová auta, takže i tatínci si přijdou na své, takže opravdu, co jsme mohli z těch 30. let si půjčit, tak to jsme si půjčili.
2: Na co se vy osobně těšíte nejvíc ten den?
3: Tak já se těším na trošku něco jiného, protože kromě toho, že se předeseme do 30. let, tak taky vzpomeneme na projekt Návrat divokých koní, který letos slaví 15 let. Je to jedno z těch zastavení, bude tady u naší expozice Goby, kde chováme převaláky, nebo ty koně Převalského, a tam vlastně s velvyslankyní Mongolska, s velvyslancem Kazachstánu trošku vzpomeneme na těch 15 let toho projektu, na ty úspěchy a i na to, co nás čeká v budoucnu.
2: My spolu budeme mít ještě jeden vstup, tam se hodně podíváme na tu budoucnost, tézo, protože teď vlastně se díváme do té minulosti. Mě ještě zajímá, jako ředitelka zoo, máte vůbec čas si občas tu zoo jen tak projít? Nebo vždycky je to, teď za cílem potřebuju k lemurům, teď za cílem potřebuju k lachtanům. Máte někdy chvilku si to jenom projít?
3: Tak mnohem častěji je to ta varianta, na kterou se ptáte, čili běžím zahradou někam na nějakou schůzku, ale mám čas, respektive snažím se ho mít. Mám ho rozhodně méně, než bych si přála, ale mám, jsou chvíle, kdy se prostě jdu tu zahradou jenom tak projít a většinou je to večer.
2: Ale no to musí být hezké, ne? Vím, že i ty večerní procházky tady jsou, je to jiný pohled, jiný zážitek?
3: Trošku je v tom, samozřejmě, jak záleží na ročním období, většinou tady večer není tolik lidí, takže člověk je tak trošku jako sám. Mm-hmm. Zároveň některá ta zvířata jsou aktivnější, když třeba není už vedro, takže je to trošku jiný zážitek. Je to takové klidnější a intimnější.
2: Paní ředitelka Lenka Poljaková, my se spolu uslyšíme ještě za chvíli, no a teď vracím slovo do studia.
1: Vyraz s celou rodinou do Zoo Praha. S Hit Radiem City.
0: Ano, dneska celý den a celé dopoledne mezi 9. a 12. živě vysíláme z pražské zoologické zahrady. Vrátíme se za 10 minut.

0: dneska je teda první podzimní den, jo. Naštěstí teda počasí si řeklo, že nám ještě ukáže trochu toho léta, takže dneska to v Praze bude vypadat velmi pěkně. Jen se podívejte na tu oblohu, téměř žádný mráček. A my jsme se proto rozhodli, že dneska vysíláme přímo z pražské zoologické zahrady. A vy tam klidně můžete vyrazit. Není problém. Když už jsme u té zoologické zahrady, říkám si, že bychom měli zahrát jednu stylovou písničku přímo do zoo. Ano, Shakira bude. A to už za pár minutek, stejně tak jako za pár minutek se propojíme přímo s trojskou zoologickou zahradou a budeme pokračovat v našem živém vysílání. Tak hezké dopoledne, Praho.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
16: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
17: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
18: JN Interiér.
19: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
2: I táta přece vaří.
18: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
19: www.jonointerier.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Půjdeme na Sněžku?
15: Já chci hlavně na kolo.
7: A co ta herní krajina?
8: Jo, a taky chceme na Bobovku.
15: Babavku, Babavku, Babavku.
7: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na VZP.

0: Máme krátce po půl desáté, tohle je Hit Radio City Dua Lipa. Dáme si za chvíli slibovanou Shakiru a vezmeme vás do zoo. Nejenom teda se Shakirou, ale vezmeme vás do zoo opravdově, jo? Dneska vysíláme živě z trojské zoologické zahrady. No a právě tam přepojíme, protože na vás čeká milovnice kasuáru Káťa Pechová.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přepojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Zní to, jako by to bylo o mně, ale prosím vás, ne. Znamená to, že pražská zoo bude slavit 95 let. Se mnou je tady stále Lenka Poliaková, paní ředitelka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A my budeme pokračovat, protože my jsme se zaměřili teď hlavně na tu minulost, na to, že v pondělí tady bude velká oslava ve stylu 30. let. Mě ale zajímá, protože za 5 let bude mít zoo 100. Tak co byste chtěla, aby bylo hotové do té doby, než spolu za 5 let budeme dělat ten rozhovor znova?
3: Tak my tady máme takové velké stavební projekty, velké investiční projekty a ten největší z nich je výstavba expozice pro lední medvědy, to expozice Arktida. Rád tou dobou už doufám opravdu bude hotová, teď doufáme, že ji budeme otvírat někdy v roce 29. Ale není to jediné, co se do té doby stane. My vlastně máme díky vlastně dotaci z magistrátu připravenou teď rekonstrukci dvou menších celků. Jedno je pavilon Chambal, kde máme velmi vzácné gaviály a budeme dělat takovou drobnější přestavbu a stejně tak u takových ikonických našich ptáků člunozobců. Ta doufám, že bude hotová dokonce už příští rok. A obě vlastně tyhle akce jsou především z důvodu jakoby chovatelských, aby vlastně jsme byli schopni ty oba poměrně dost vzácné druhy tady vlastně množit a vytvořili jsme jim podmínky k tomu chovu. Takže tohle doufám, že bude hotovo ještě mnohem dřív, než spolu.
2: Takže už příští narozeniny třeba.
3: No, příští nebo přes příští, to zase bych.
2: Důležitý je, že se máme na co těšit a návštěvníci samozřejmě taky. Vy už jste zmínila ptáky a my víme, že vy se chodíte uklidňovat k papouškům. Jak se to děje?
3: To je taková mystifikace trošku. Já jsem jednou řekla, že

0: se chodím procházet na Papouští stezku, což je tady nedaleko od toho, kde teď stojíme. Takhle do kopce nám vede stezka, kde po pravé straně máte papoušky a po levé straně máte krásný výhled na celou zoologickou zahradu. Tak já se víc uklidňuji tím výhledem vlevo, ale ty papoušci jsou taky fajn, hodně toho napovídají.
1: Tak skvělý. Tak vidíte, uklidnit se na Papouští stezku. Mě pak zajímá jedna věc, což možná... Co si podle vás lidi o zoologických zahradách myslí špatně? Co vás tak jako vždycky zamrzí?
0: Já si myslím, že lidé mají o zoologických zahradách poměrně dobrou představu a vlastně v České republice ty zoologické zahrady jsou poměrně dost prestižní a uznávané instituce. To si myslím, že máme výhodu i proti třeba některým i západním zemím, kde trošku takový v tomto přehnaný aktivismus jako trošku je v konfliktu s tou realitou a s tou odborností. To si myslím, že u nás příliš není. Co si myslím, že je spíš zajímavé, že jedna věc je to, co je vidět, to jsou ta vystavovaná zvířata, ale strašně moc se toho děje v zázemí a ve chvíli, kdy ta zvířata odchováváte, tak pokud chcete být zahrada, která skutečně ta zvířata dochovává do těch dalších a dalších generací, čili je množí a chová, tak si vlastně přiděláváte strašně moc práce, která svým způsobem není vidět, ale zároveň je to, proč my tady jsme.
1: Co byste zoo pražské popřála k těm 95. narozeninám?
0: Tak minimálně dalších 95.
1: Děkuju vám moc, Lenka Poliaková, ředitelka, první v historii pražské zoo. Moc děkuju a budu se těšit na další narozeniny.
0: Děkuju a budu se těšit na vaši návštěvu.
1: Vracíme slovo do studia.

0: Tohle je pro vás, kteří jste shiny, happy people. Hrajeme R.E.M. u nás na Hit Radio City. No a dneska celý den vysíláme ze zoologické zahrady tady u nás v Praze, teda celý den, celé dopoledne. Až do 12, tak poslouchejte, znova se tam připojíme po 10. No a v 7 hodin a 10 minut celé září rozdáváme prachy. Přesně tak. Jak to dopadlo dneska?
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No, dneska jsme měli ve 13. kole 5 000 pro někoho z vás, kdo otevře dveře, přesně v 7 hodin a 10 minut a uvidí tam hlídku Hit Rádia City. Prostě, když to celý klapne. Ale dneska to bohužel neklaplo. Nicméně, zítra přihazujeme 1 000, takže zítra ve čtvrtek povezeme 6 000 korun někomu, kdo se registroval na hitradiocity.cz a hlavně, kdo bude přesně v 7 hodin a 10 minut u svých dveří a bude čekat. Ale pozor, není to všechno, protože v pátek to celý vyvrcholí a někomu přivezeme rovných 50 000 korun. Tak šup, šup, šup, rychle registrace, protože to je v podstatě jedna z posledních příležitostí, jak se dostat do hry. V pátek nám to celý končí a vezeme velkou finálovou prémii v hodnotě 50 000 korun. Zaregistrovat se můžete na hitradiocity.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babovku, Babovku, Babovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
17: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Nákupy v online shop.cz.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
21: www.onlineshop.cz.
23: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
24: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
25: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
26: Hit Radio City.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Hezké dopoledne, středeční Hit Radio City je s vámi. Za chvíli 10. hodina, Coldplay vás čekají, taky Poetika. No a samozřejmě i čerstvé informace přímo z Prahy, protože my víme, co se tady děje okolo nás. Mimochodem, jak se ti dneska chtělo do práce?
1: My jsme to tady už naťukli před malou chvílí, dnes to bylo špatný.
0: A to je přesto, že když se podíváte z okna, tak to tam vypadá jako v Praze velmi pěkně?
1: A nešlo o to, že bych se teda jako netěšila do práce, to já se těším na tebe vždy a tak, ale nešlo se mi vykopat z té postele.
0: Ano, jestli jste na tom dneska byli podobně, nejste sami, jo? Už se nás tady našlo rozhodně víc. Pojďme se podívat, co se děje v hlavním městě.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Výjezd z metropole na úrovni Klíčan kvůli pracím na silnici hlásíte menší kolonu, popojíždí se od Zdib, zdržení 10 minut hlásíte z oblasti Černého mostu i kvůli dopravní nehodě v Gebelské ulici. Zdržení 5minutové v centru metropole na stěžení křižovatkách, znamená to tedy okolí Tančícího domu, Vilzonova ulice nebo Legerova a popojíždíte také Letenským tunelem a jeho okolím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. U zastávky nádraží Modřany vzniklo parkoviště P plus R s kapacitou 52 míst. Zaparkujeme tady zdarma, možný je přesun na vlak, tramvaj nebo autobus. Odstavná parkoviště P plus R jsou určena zejména pro dojíždějící Středočechy a mají ulevit dopravě tím, že řidiči zanechají auto na kraji města a pokračují MHD. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5 na 6 pruhů.
1: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o 12 miliard korun více než letos. Platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Řekl to předseda školských odborů František Dobšík. Celkem by podle něj na platy v regionálním školství příští rok mělo jít zhruba 147 miliard korun. Významné stavby v Praze, Brně, Ostravě i Olomouci se rozsvítí tyrkysovou barvou na podporu znakových jazyků. Koná se při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících, který pokračuje do této neděle. Slunečný den, jasná, skoro jasná obloha, v průběhu odpoledne dokonce už i vyšší teploty kolem 19 stupňů a vítr pouze mírný.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, dnešní dopoledne je jistou svojí částí přesunuto přímo do Troji. do zoologické zahrady, protože tam odsaď dneska vysíláme, aby jsme připomněli, že už se blíží nádherné výročí 95 let zoologické zahrady. A my to tam prostě máme rádi. Takže už za chvíli se přepojíme znovu do zoo, ale mezi tím pro vás máme hromadu skvělých hitů. Dáme si právě teď nádhernou píseň a ji mám rád. A Sky Full of Stars. Tohle jsou Coldplay a za pár minut taky Poetika, zkrátka jeden hit za druhým pro lepší středu. Tak Praho, i po desáté, dobré dopoledne.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: První podzimní den dneska, 23. září, posloucháte Hit Radio City. A my jsme se rozhodli, že budeme vysílat živě ze zoologické zahrady. Má to svůj důvod, protože zoo se pomalu ale jistě připravuje na oslavy, a to na státní svátek 28. v pondělí. Jste samozřejmě určitě zvaní, ale víte co, ona vám to řekne i Káťa. Právě teď jdeme do zoo.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přepojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Je to tak, už v pondělí tady proběhne oslava 95. narozenin Zoo Praha. Já tady teď mám dalšího hosta, kterým je Vojtěch Víta, odborný chovatel bezobratlých. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A my se nejdřív musíme podívat na tu výstavu, která tady aktuálně probíhá. My už jsme to tady zmiňovali, když jsme se tady povídali, Gočárovy domy, vstup v ceně v rámci vstupenky do zoo, jestli je to tak.
3: Je to tak, přesně tak.
2: A je to teda výstava 32 kudlanek, říkám to správně?
3: Naprosto správně to říkáte.
2: Takže co tam, kromě kudlanek vlastně, na ty lidi, jako když teď půjdu na výstavu, co všechno uvidím, co mám možnost tam zažít?
3: Zejména chceme představit naši původní kudlanku nábožnou, která se šíří krajinou a byla vyhlášena hmyzem roku. Mm-hmm. Ale zároveň je to výstava i tropických druhů kudlanek v celé jejich kráse, různé variabilní kudlanky, ať už takové, které napodobují suché listy, nebo třeba květy orchidejí.
2: Jestli se nepletu, tak ta, která vypadá jako květ orchideje, tak to je kudlanka korunková, je to tak?
3: Přesně tak.
2: A pak je kudlanka, která vypadá jako Darth Vader.
3: Tu také máme na výstavě.
2: Výborně, takže pro fanoušky Star Wars naprosto ideální varianta. Vyražte sem na výstavu. Vy už jste to zmínil, kudlanka nábožná už není jenom moravská záležitost, už vlastně došla i do Krkonoš. Co to znamená pro člověka, který tam třeba má chalupu? Proč se kudlanek bát?
3: Naprosto není žádný důvod kudlanky se bát. Kudlanka je neškodná člověku a je to zvíře, které je zajímavé v mnoha ohledech a spíš je to něco, co můžeme pozorovat.
2: A kdyby člověk chtěl kudlanku pozorovat a mít ji třeba na zahradě, co pro to udělat? Jak tam nalákat kudlanky?
3: Kudlanky, pokud je zahrada přirozeně nějak přírodně vedená, tak se pravděpodobně tam nastěhují sami, pokud jsou někde v okolí. Dobré je tam mít nějaké keře, nesekat trávník plošně, ale nechávat neposekané plácky a potom můžeme očekávat, že se kudlanka nastěhuje.
2: Berete třeba lidi v Praze za divokými kudlankami, kde by je mohli jako potkat?
3: My máme relativně odnedávna kudlanky i v okolí přímo areálu zoo, nebo přímo v areálu zoo, a organizujeme vycházky za kudlankami, ukazujeme návštěvníkům kudlanky v jejich přirozeném prostředí a stejně tak další zajímavé živočichy.
2: Kudlanky jsou zajímavé z mnoha důvodů, mimo jiné všichni známe to, že samice žere samce. Kolik je na tom pravdy?
3: Je to částečně pravda. Ano, může se sežrat samce, ale nebývá to tak vždycky a záleží na tom, jak je vykrmená. Pokud má plné bříško a dobře se najedla, tak samci takové nebezpečí nehrozí. Ale když má hlad, tak je to pro samce ošemetné.
2: Takže jako v životě v podstatě.
3: Dalo by se říct.
2: Dobře, je něco, co vám třeba lidi o hmyzu říkají a vás to štve?
3: Tak hmyz obecně nemá často dobrou pověst, bezobratlí často spadají mezi ty zvířata, která v lidech vyvolávají strach, a o to víc je to pro nás důvod pro to, abychom o této skupině transparentně informovali, ukazovali její zajímavosti a pokud jsou rizika, tak je uváděli na pravou míru.
2: Takže rozhodně všichni doražte na výstavu 32 kudlanek ze 4 kontinentů, dokdy výstava trvá.
3: Výstavu prodlužujeme do 18. října, takže ještě nějaký čas je a návštěvníci tak mají ještě čas prohlédnout si vystavené kudlanky.
2: Takže neváhejte, doražte, můžete se podívat jak na klasickou hmyz roku 2026 kudlanku nábožnou, nebo třeba na Darth Vadera. Je něco, co byste doporučil návštěvníkům výstavy?
3: No, asi hlavně trpělivost při hledání a trošku se na to zaměřit, protože pozorovat kudlanky na výstavě je občas trošku výzva. Snažíme se je vystavit v kontextu s tím, jak kudlanky žijí, jak se schovávají, a tak každá jedna z nich je trošku takovým oříškem. Najdi si svou kudlanku.
2: Výborně, tak by se mohla celá výstava jmenovat Najděte si svou kudlanku v Zoo Praha. Se mnou tady byl Vojtěch Víta, moc vám děkuju.
3: Děkuji za pozvání.
2: A vracíme slovo do studia.
1: Hit Radio City.

0: pro lepší dopoledne u nás na Hit Radio City. Gabry Ponte a Preciozo. Thunder. No a za pár minut samozřejmě další muzika a už jste byli na našem Instagramu, abyste zahlasovali pro nejoblíbenější podzimní chuť. No oficiálně nám začal podzim, jo, a proto jsme spustili takový malý šampionát u nás na Hit Radio City, respektive na našem Instagramu, najdete nás jako Hit Radio City, no a můžete zahlasovat pro tu nejlepší podzimní chuť. Můžu vám rovnou říct, že dále v našem šampionátu pokračují skořicový šnek anebo jablečný štrůdl, já to teda dávám pro štrůdl, bramboračka nebo bramboráky, oh, to je těžký souboj. No ale asi bramborák, které bych měl dát, no a pak už je to na vás. Tak zahlasujte i vy, stačí se podívat do storyček Instagram Hit Radio City a hned to bude veselější ten podzim. Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry, to budeme hrát už za chvíli a taky se znovu přepojíme do pražské zoologické zahrady, kde vás lákáme na velký narozeninový den.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
8: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Mami, já potřebuju novou bundu.
12: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
11: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
12: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
11: Tak to beru!
12: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
13: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
14: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
15: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Takhle chutná dopoledne u nás na Hit Radio City. A protože jsme hrdým partnerem zoologické zahrady v Praze v Troji, tak dneska na první podzimní den jsme se rozhodli, že tam budeme přímo naživo. No a je tam s námi samozřejmě Káťa Pechová, která má své hosty. Mimochodem Káťa, tak když se usměje, tak vypadá sladká jako kapibara.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přepojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Jakubovi opět moc děkuju za fantastický začátek a ano, já už tady opět nejsem sama, se mnou je tady chovatelka Aneta Loužecká. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás poprosím malinko blíž k tomu, výborně. Takhle, vy nejste jenom chovatelka, vy jste taky mistryně světa v ledolezení na rychlost, celková vítězka světového poháru. My jsme o tom už spolu mluvili vlastně loni, přesně touhle dobou. Tak jak se dá zkombinovat ledolezení a zároveň to, že ve 4 ráno vstáváte a jdete třeba krmit bombaty?
3: Tak ono obecně samozřejmě kloubit jakýkoliv vrcholový sport s jakoukoliv jinou prací je velmi komplikované. A kloubit to s prací v zoologické zahradě bych řekla, že je ještě tisíckrát komplikovanější, protože samozřejmě ta práce je úžasná, je to nejlepší práce, jakou já bych si mohla přát, protože odmala jsem chtěla se zvířaty pracovat. Nicméně nefunguje to úplně tak, že člověk přijde v 7 ráno a ve 4 odpoledne odejde, protože ta zvířata mají svoje vlastní hlavy, občas se stane, že zvíře onemocní, zvíře vás nechce poslechnout, protože my tady nemáme domácí mazlíčky, jak si lidé občas myslí, ale jsou to stále divoká zvířata a je pouze na nich, jestli s námi budou chtít spolupracovat v ten daný den, anebo ne. A zkrátka dobře naplánovat si, kdy budete mít trénink a kdy zrovna z té práce odejdete, ne vždycky vychází. Navíc, jak zmiňujete, tady musíme být opravdu brzy ráno, takže pro mě tím, že dojíždím do Prahy, to znamená opravdu budíček ve 4 ráno a tréninky většinou v sezóně končím kolem půlnoci, takže toho spánku potom v sezóně moc není, ale já jsem to říkala už několikrát, neměnila bych, protože oba dva tyhle ty, ač úplně rozdílné světy, naprosto zbožňuji.
2: Který ze zvířat, o který se staráte, je po ránu největší nepřítel?
3: Po ránu největší nepřítel bych řekla, že může být lední medvěd. Mm-hmm. Ne snad kvůli tomu, že by byl, řekněme, nevrlý nebo něco takového. Ale vy vždy ráno musíte ledním medvědům vyčistit jejich výběhy. A tak, jak jsem zmiňovala, jsou to divoká zvířata, to znamená, rozhodně se nesmí stát, že byste vstoupili do jedné expozice, do jedného výběhu s medvědem. To znamená, že vy si ty medvědy musíte hned po ránu přehodit do jedné části, do jednoho výběhu, zavřít za nimi mechanická vrata, neboli takzvaný šubr, a teprve potom do toho prázdného výběhu můžete jít a můžete tam jít uklízet. Nicméně, pokud se medvědi, my tady máme lední medvědy dva, jsou to dvojčata, bratři, jmenují se Aleut a Gregor. Pokud se kluci rozhodnou, že zrovna ráno nebudou chtít přecházet a že každý úplně v ideálním případně zůstane jeden v jednom výběhu a druhý ve druhém, takže nemůžete ani do jednoho, tak je to po ránu opravdu lepší než káva, protože nic vás neprobere,

0: tolik jako paličatý medvěd po ránu.
1: Takže dámy a pánové, kdybyste přemýšleli, jak se kvalitně probrat, tak tohle je úplně ideální. Prosím vás, zásadní věc, já myslím, že to zajímá spoustu lidí. U wombatů je podle mě nejvíc zásadní to, že jejich bobky jsou hranatý. Proč?
0: Tak ono se velmi dlouho nevědělo, proč tomu tak je. Mm-hmm. De facto se na ten důvod, nebo respektive pravděpodobný důvod, přišlo teprve nedávno. A přišlo se také na to, jak se takový turus vytváří. Pravděpodobný, nejpravděpodobnější důvod je ten, že wombati nežijí pouze v nížinách, ale žijí také na kopcích. Dokonce můžete vidět příspěvky na sociálních sítích, jak wombati třeba běhají po zasněžené sjezdovce. Oni mm-hmm. si dokáží opravdu potravu najít i pod sněhem. A tím, že žijí na kopcích, tak oni jsou to poměrně teritoriální zvířata mm-hmm. a svoje teritorium, to místo, kde žijí, si označují svým trusem. Mm-hmm. No a samozřejmě někde v nížině si můžou teritorium označit i kulatým trusem. Mm-hmm. Nicméně na těch kopcích, kdyby si to chtěli označit kuličkou, tak se jim ten trus skutálí. Zatímco ta kostička, ta tam zůstane perfektně stát.
1: To je fantastický, to se mi moc líbí, to myslím, že nikdo z nás nevěděl. Další věc, prosím vás, tasmánští čerti. Údajně řvou tak, že to zní jako dinosaurus. Překvapilo vás, když jste to slyšela poprvé?
0: Jednoznačně. Já jsem samozřejmě předtím, než jsem s nimi začala pracovat, tady pracovala jako průvodkyně, takže má člověk nastudované ty informace. Nicméně, když jsem čerta slyšela řvát poprvé na vlastní uši, tak bych řekla, že mě nikdy nic nepřekvapilo více. Ono opravdu mají velikost takového, když řekneme většího jezevčíka, ale řvou opravdu jako nějaký velociraptor nebo T-rex. A dokonce se zvuky tasmánských čertů používají v nejrůznějších filmech, například v sérii Pána prstenů, když tam umírají nejrůznější příšery, obludy a tak podobně.
1: Hezky.
0: Tak se používají nahrávky právě řvoucích tasmánských čertů. No a to úplně nejvtipnější je, že u nich to neznamená agresi, ale je to kolikrát jen přátelský pozdrav čerta jiného čerta.
1: Fantastická věc, takže až na vás zařve tasmánský čert, možná se chce kámošit.
0: Je to tak?
1: My jsme tady hlavně proto, že pražská zoo slaví 95 let. Velká oslava už teď v pondělí. Co byste zoo popřála?
0: No minimálně dalších 95 let, ne-li víc. A ať i nadále takhle vzkvétá a vzrůstá, protože myslím si, že návštěvníci se sem vrací rádi, stejně jako my chovatelé, protože to zázemí té zoologické zahrady a ta příroda tady jsou naprosto unikátní v centru celé Prahy a je to takový jiný svět přímo v centru Prahy.
1: Děkuji moc, mým dalším hostem byla Aneta Louženská, moc vám děkuji.
0: Děkuji.
1: A my vracíme slovo do studia. Hit Radio City.

0: takhle hraje Hit Radio City lehce po 10:45. Chystáme pro vás další zprávy. Mimochodem, nezapomeňte na to, že před námi je prodloužený víkend. Ano, v pondělí státní svátek. Mimochodem, bude se slavit taky v zoologické zahradě. Na to vás vlastně vlákáme, protože v pondělí tam budou oslavy 95 let. Proto dneska vysíláme ze zoologické zahrady a znovu se tam vrátíme po 11. hodině. Ale prodloužený víkend většinou bývá také příležitost pro to, aby nejezdilo metro v Praze. A to se opravdu stane. Další výloka, nepojede C-čko a podrobnosti vám řekneme už za chvíli, a to ve zprávách v 11.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. To fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. To fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru. Jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
16: Montujeme, vyklízíme,
17: krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
17: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
17: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
18: Je, schořela mi kulma.
19: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
20: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
22: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
23: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
24: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
25: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili.
7: Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: před 11. hodinou, jsme Hit Radio City, hrajeme vám Aviciho, přidáme Pitbulla a taky Damiano Davida a to všechno už za pár minutek. Co se děje v Praze, my to víme. Lucko?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Prodloužila se kolona na příjezdu D5 kvůli dopravní nehodě na úrovni Rudné. Po pojížděte budete zhruba 5 až 10 minut. I samotný pražský okruh na sjezdu z D5 stále v kolonách s 5 až 7 minutovým zdržením. Prodloužilo se po pojíždění na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol také kvůli dopravní nehodě. A zdržení čekejte také v Kbelské ulici na úrovni letiště, pokud přijíždíte na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. O nadcházejícím prodlouženém víkendu, tedy od soboty 26. do pondělí 28. září, nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov z důvodu výměny původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Tunel bus za zhruba měsíc svého fungování využilo na 100 000 lidí. Rychlé spojení mezi Prahou 6 a 8 zajišťuje autobusová linka 145, která jede Blankou. Od příštího týdne bude mít navíc novou zastávku. Doplňuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
9: Od 29. září už bude mít tunel busová linka 145 i zastávku Kuchyňka, což pomůže hlavně studentům ze zdejších kolejí. Obsazenost těch spojů nám utěšeně narůstá, jak ve všední tak o víkendech a zatím musím zaklepat, že linka je poměrně spolehlivá, nejsou tam nějaké zásadní zpoždění, i když se třeba výrazněji reguluje Blanka, tak ty autobusy to dokážou obět.
1: Denní vytíženost tunelového úseku v každém směru je 2000 cestujících, o něco více lidí jezdí ve směru na Davidskou. Deště z posledního měsíce doplnili na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody stále minimální. A vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích, řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Výjimkou jsou pouze severovýchodní Čechy. Začíná mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Ode dneška do soboty nabídne v obecním domě 84 soutěžních snímků. Jde o stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. Uvedeny budou například předpremiéry nových pořadů České televize, v nabídce jsou také aktivity pro rodiny s dětmi a součástí bude i zlatý parket s hvězdami pořadu Stardance. Většinou polojasná, skoro jasná obloha, teploty se budou odpoledne dostávat na příjemných 19 stupňů, vítr slabý proměnlivý.
8: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: A poklona, hezkou středu, uprostřed tohohle týdne a zároveň také s prvním podzimním dnem jsme se rozhodli, že budeme živě vysílat ze zoologické zahrady. Počasí nám přeje, máme to teda moc pěkný a zase zhruba za nějakých 10 minutek se tam znovu přepojíme a vlastně vás chystáme na oslavy 95 let, protože ty propuknou hned na státní svátek. Máme před sebou prodloužený víkend, v pondělí určitě můžete vyrazit do zoo. Do té doby si dáme Pitbulla a za pár minut taky Damiana Damiano David.
8: Hit Radio City. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Miano David a Next Summer. My jsme Hit Radio City, za pár minut zahrajeme Xindla X s Mirkou Miškechovou, ale nezapomeneme se přesunout do zoologické zahrady. Tam už od 9 hodin dneska vysíláme, je tam Káťa Pechová, která už pilně 2 hodiny zjišťuje, jaké rádio poslouchají tučňáci.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přebojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Já můžu samozřejmě potvrdit, že tučňáci poslouchají zásadně Hit Radio City. Filip Mašek, mluvčí Zoo Praha, to potvrzuje, že je to tak?
3: Já myslím, že určitě, protože my teď děláme drobnou rekonstrukci vevnitř, takže tučňáci jsou teď zavření takzvaně na tvrdovenku, protože tam samozřejmě nemůžou překážet těm dělníkům, takže oni jsou nedaleko od nás, oni skutečně pravděpodobně poslouchají spolu s námi.
2: Já jsem jim i zaspívala, takže všechno v pohodě, nebudou traumatizovaní, nebojte. Filip Mašek je se mnou tady ve studiu, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Zásadní věci.
3: Posluchačům.
2: Ano, ano, krásný den všem, prosím vás, kdo chcete, doražte za námi, je nádherný počasí, to nám vyšlo skvěle. A já se teď musím zeptat, protože jsou opět nový mláďata a hlavně jsou gepardi. Takže gepardi. Můžeš je představit?
3: Absolutní bomba, po asi 8 letech se nám tady daří odchovávat mláďata gepardů. Těch úskalí, která ona potkala, ta mláďata, během těch 2-3 měsíců, protože ona se narodila v červnu, je celá řada. Zejména jejich matka nepřišla z jiné zoologické zahrady v úplně dobrém fyzickém ani vlastně v psychickém stavu. Nikdy se od ní neočekávalo, že vůbec mláďata mít bude. Takže to je první překvapení. Za druhé, tedy logicky z toho vychází, že jde o její první vrch, je to prvorodička, takže i to je vždycky risk samozřejmě. Za třetí, ta mláďata se musela potýkat s tím, že ona si vybrala pro porod venkovní výběh. To znamená, že ten celý odchov probíhá vlastně naprosto přirozeně, jako v přírodě, ale to sebou nese ta rizika. Takže třeba ty prudké letní bouřky nebo liáky, které stojí mimochodem i za úhynem mnoha mláďat v přírodě, tak opravdu my jsme tady prožívali spolu s nimi, protože jsme si drželi palce, aby to zvládli. A všichni to zvládli. Jedná se o paterčata, o 5 malých gepardů a všechna jsou naživu a možná už od příštího týdne budou k vidění ve velkém výběhu.
2: Tak to je skvělý. Takže je možnost se na ně potom už zajít podívat. Hrajou si, jsou to fakt jako kočičky.
3: Já jsem je viděl včera poprvé, protože jsme u nich točili video na naše sítě, které tento týden vydáme. Já jsem byl tady 6. rokem, tak si troufnu říct, že už mě toho tolik nedojme, ale ti gepardi mě fakt dojeli. Jsou nádherní. Už se nám podařilo zjistit, že jde o 4 samečky a 1 samičku.
2: Hezky.
3: A ještě možná dodám, říkal přesně kolega, ještě aby nepřežili ty bouřky. Vždyť jejich máma, jak se jmenuje, že jo, tak to dává smysl. Já říkám, jak se jmenuje ta máma? A on říká, no máma se jmenuje Daenerys, že jo. Za bouře zrozená, kdo zná hru o trůny. Takže ono to, oni to měli vepsané ve hvězdách, že to zvládnou.
2: Tak to je boží. Pak máme další mládě Lachtan, tam se daří jak?
3: Lachtán jménem Jabulány, tak Jabulány se taky narodil po spoustě let tady vůbec, Lachtán jihoafrický, tomu se daří výborně, ten už plave v tom velkém expozičním bazénu, on si postupně zvykal na vodu, protože Lachtani se nerodí tak, že by hned uměli plavat, nebo nerodí se ve vodě, rodí se na souši a učí se. A v té přírodě se učí na těch plážích, kde je ten pozvolný vstup do vody, nebo na těch, v těch takových těch přílivových bazéncích, rybníčcích na skalách. To tady není, tady je rovnou hloubka. Takže mu chovatelé vlastně připravili několik různě velkých bazénů. Nejdřív vaniček, opravdu kam se vejdou, tak jako lidské nohy. A postupně on vždycky vyrost z té velikosti toho bazénu, té vaničky a teď už se naprosto sebejistě prohání právě v tom velkém výběhu spolu s ostatními lachtany.
2: Takže jeho už můžeme normálně standardně vidět ve výběhu.
3: Řekl bych, že standardně. On je samozřejmě malý, takže hodně spí, hodně odpočívá. Ráno mívá nejvíc energie, takže ta největší šance je asi tak mezi tou 9. a 11. hodinou, ale už se postupně, nechci říct úplně zúčastňuje, odkoukává ten trénink lachtanů, který probíhá odpoledne, takže on tak jako pozoruje, co tam ti dospělí, co tam ta máma Daisy dělá. Takže ano, je šance ho zastihnout během celé otevírací doby, jenom ne v pátek. V pátek vždycky lachtanům bazén čistíme, takže kdo chce vidět lachtana, nechoďte v pátek.
2: Skvělá motivace přijít ještě dneska ideálně. Pojďme ještě teďkon připomenout, co tady návštěvníky čeká, protože my tu nejsme náhodou. Zoo Praha slaví 95 let. V pondělí tu proběhnou velkolepé oslavy. Na co se můžou lidi těšit?
3: Tak my slavíme půlku latiny, opravdu 95. výročí otevření Zoo Praha. Vždycky je to na svatého Václava, na den české státnosti, tehdy právě zoo roku 1931 přivítala první návštěvníky. Mimochodem málo lidí ví, třeba co bylo první zvíře. Možná posluchači můžou třeba zavolat nebo napsat, co si myslí, že bylo první zvíře v zoo, já to ještě neprozradím. No a právě u těchto prvních zvířat, u zvířat, u druhů, které nějakým způsobem souvisí s těmi začátky, tam bude ten program, ale celá ta zahrada se vlastně předese do těch 30. let. A my jsme přichystali dobové kostýmy, bude tady dobová reklama, kameloti budou roznášet noviny z té doby, a máme tady přichystanou třeba lekci swingu, zdarma si návštěvníci budou moci nechat učesat účes z té doby a pokud návštěvníci přijdou v nějakém outfitu, oděvu z 30. let, tak od nás ještě obdrží drobný dárek.
2: Fantastický. Filipe, já moc děkuju. Vy určitě nezapomeňte v pondělí na narozeniny dorazit. Ještě zásadní věc, co by si zoo k těm narozeninám popřál?
3: No tak samozřejmě bych jí popřál tu přízeň, které se těší za těch skoro 100 let. Popřál bych jí spoustu spokojených návštěvníků, tak to je samozřejmost. A určitě bych jí taky popřál ten drive, který má, který doteď minimálně měla, protože se neustále rozvíjí, neustále sledujeme trendy, neustále těm zvířatům zlepšujeme to prostředí a to samozřejmě se promítá i pak do těch odchovů, těch ohrožených druhů. Takže to bych té zoologické zahradě přál a ještě bych jí přál taky to, aby i mladá generace chodila do zoo, aby pochopila smysl a poslání zoologických zahrad v dnešní době, kdy bohužel ta biodiverzita ve světě klesá vlivem lidské činnosti a z těch zoologických zahrad se stávají takové rezervoáry, takové malé Noémovy archy, které brání ta divoká zvířata a to bych si strašně přál, aby si třeba mladí lidé uvědomili.
2: Já moc děkuju, to byl Filip Mašek a vy napište Kubovi do studia, jaký první zvíře si myslíte, že bylo v pražské zoo a my si to odhalíme na začátku dalšího vstupu. Díky Filipe, děkuju moc.
3: Díky moc. Hit Radio City.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Radiem. Zlepši

0: Shake It Up. Taylor Swift. Mimochodem znovu dokázala, že oznámit nějakou novou hudbu umí způsobem, který zaměstná fanoušky v podstatě po celém světě, protože po sérii takových nenápadných indicií Taylor Swift včera večer konečně odhalila, co se skrývá za tajemným odpočtem na jejich webových stránkách. A to, že už za dva dny, to znamená v pátek 25. září, vydá úplně zbrusu nový single, který se bude jmenovat Patient Zero. No, my se na to velmi těšíme. Už za pár minut samozřejmě další velké hity, včetně Harryho Stylese, no a taky ještě znovu do pražské zoo, kam přepojíme už za pár minutek. Dneska tam vysíláme celé dopoledne a připravujeme vás na velkolepé oslavy, které budou hned v pondělí.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
9: To je boží kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá. Vyťardo.
11: www.jninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
13: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
14: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
13: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo, jdeme na to.
14: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Je, tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
18: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Harry Styles, který právě teď dohráváme, jsme Hit Radio City. Dneska naposledy uděláme přepojovací most přímo do Troji, do zoologické zahrady. Čeká tam Káťa Pechová, to je, prosím vás, naše terénní zooložka, která dneska má opravdu k dispozici v podstatě nejchlupatější okruh respondentů v českém éteru.
1: Čím je starší, tím je krásnější. Přepojujeme na narozeninové vysílání do zoologické zahrady v Praze.
2: Je to přesně tak, dámy a pánové, zdravím vás opět z pražské zoo a musím jenom začít tím, že jsme se ptali, jaké zvíře bylo v pražské zoo úplně první, protože Filip Mašek, mluvčí, nás tady zkoušel, tak já se přiznám, typovala jsem želvu. Jo. Kuba mi posílal ze studia taky některé vaše odpovědi. Mirda třeba typoval lachtana, neznám je nepodepsaný autor Koně Převalského, ale dokonce dvě naše posluchačky se trefily. Takže Janina a Irča typli vlčici. Dámy a pánové, opravdu to v roce 31 byla vlčice a byla to vlčice Lota. No nic, od vlků, prosím vás, se teď přesouváme k našemu dnešnímu poslednímu hostu. Se mnou je tady Antonín Weidl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste kurátor ptáků a aktuálně v pražské zoo je jeden naprosto zásadní ptačí příběh, který se týká supů. Můžete ho posluchačům říct, ten příběh, který se tady stal?
3: Zkusíme to v kostce říct, samozřejmě, protože ten příběh je dlouhý a je poměrně silný. A jedná se vlastně o mládě, teda supa mrchožravého. Sup mrchožravý je jeden z pěti dneska zástupců evropských druhů supů. Je to jediný tažný druh a to je vlastně to, co ho dělá nejvíce ohroženým, protože samozřejmě ta migrační cesta do Afriky 4 až 5 tisíc kilometrů je poměrně dlouhá a je tam spousta nástrah ho čeká. Pražská zoologická zahrada vlastně je koordinátorem toho záchranného programu a správcem plemenné knihy. A my tím, že spolupracujeme s organizacemi vlastně na jihu Evropy, jako je BirdLife, jako jsou kolegové Green Balkan z Bulharska, tak vlastně od roku 2015 připravujeme reintrodukce a provádíme reintrodukce, vypouštění těchto ptáků do přírody. A stalo se to, že vlastně kolegové, jak sledují potom z Bulharska, kde se ti ptáci vypouštějí, jak se vysílačkama sledují, kudy ty ptáci táhnou, tak vlastně mají kontakty všech těch zemích na Blízkém východě a v Africe a potom dostávají ty informace. A my jsme vlastně v roce 2023 dostali informaci, že jsou ptáci postřelení a zabavení v Libanonu a v Sýrii. A vlastně jsme řešili, jak dostat tyto ptáky sem, kteří už jsou nevypustitelní zpátky do přírody, tak je dostat do pražské zoo a do toho evropského záchranného programu. A to se podařilo ve spolupráci teda s těmi kolegy jednak Sýrie, Libanonu a Bulharska. Ti ptáci se sem dostali, my jsme je tady léčili ještě vlastně u toho samce, který měl v sobě 9 broků, tak se dělali chirurgické ještě vlastně zákroky, operace, vyndávali se mu některé broky z těla. Měřili jsme hladinu olova v krvi vlastně těžkých kovů, aby se nedělali, jestli vůbec ti ptáci jsou schopni se rozmnožovat, nebo jestli tam je nějaká otrava té krve. Ti ptáci se rehabilitovali, dali se vlastně do takové seznamovací volie, kde si mohou vybrat zájemně partnera. Mm-hmm. Stalo se to, že si vlastně teda ten samec z Libanonu vybral samičku ze Sýrie, takže to šlo i napříč politickým spektrem geograficky. A letos snesli první vejce. My jsme nečekali to, že by to vejce vůbec bylo oplozené s ohledem vlastně na neúplně dobrou kvalitu té krve. To hnízdění bylo velmi, velmi pozdě. Ptáci hnízdí vlastně poměrně brzy z jara. To hnízdění bylo až v červenci, ale překvapivě trochu pro nás se vlastně v půlce července vylíhlo mládě, který bylo skutečně jako zázračné pro nás po všech těch peripetích.
2: Mládě Kali, je to tak. Mě by zajímalo, já jsem slyšela, protože se snažíte, aby si

0: sklo na člověka, tak jak u takového mláděte probíhalo krmení?
1: My jsme tím, že to mládě bylo takhle vzácné pro nás, nejenom z toho genetického hlediska, z hlediska té vzácné krve, která přišla z přírody, ale z hlediska vlastně i to z toho partnerského, protože jsme vlastně chtěli, aby to mládě se odchovalo co největší jistotou, tak abychom vlastně těm partnerům v tom Libanonu a v té Sýrii a v tom Bulharsku jako ukázali, že se to mládě podařilo odchovat a aby vlastně oni viděli, že tam je to zadosti učinění té práce naší společné a tam vlastně oni to potom dokážou ocenit, takže my jsme to vejce sebrali do Líhně, rodičům jsme dali podkladek, ale nicméně nebyli to úplně vyzkoušení rodiče, tak jsme nechtěli riskovat to, že tam to mládě budeme vracet a potom jsme to mládě krmili maňáskem, to je taková atrapa věrně vlastně symbolizující toho dospělého supa, kde má ty žluté líce a tak, takže to mládě vlastně si ty signální znaky vlastně si jakoby převádí z toho maňáska potom i na toho dospělce a pak jsme to mládě, když bylo starší, podsadili pod zkušenou samici, která už odchovala vlastně několik mláďat, desítek už se dá říct vlastně dneska. A ta samice vlastně chodila kolem, my jsme přikonovali stále maňáskem, to mládě potom dostalo ještě jednoho sourozence, který teda nebyl pokrevní, ale s tím ještě vyrůstal, aby co nejvíc vlastně se to mládě socializovalo, aby nemělo to vtištění na člověka a bylo potom vhodné do chovu.
0: Ještě se zeptám na poslední věc, jak probíhá vlastně to, když toho supa pak vypouštíte do té přírody, prostě otevřete klec a doufáte?
1: Těch metodik je několik a my jsme si samozřejmě prošli nějakým vývojem od toho roku 2015, kdy jsme ty ptáky začali vypouštět a nejdřív jsme se snažili dělat stejnou techniku jako u orlosupů bradatých, ale přitom, protože to je ten tažný druh, tak nefungovalo všechno dobře a potřebovali jsme vlastně mít co největší procento přežití u těch prvně vypuštěných mláďat, protože ty mláďata vyletí z toho hnízda, zhruba 14 dní lítají jenom kolem toho hnízda a pak se vydají sami bez rodičů nebo i bez těch sourozenců, kteří jsou na tom hnízdě, tak se vydají sami vlastně na tu strastiplnou cestu 4000 až 5000 kilometrů dlouhou a to je to největší riziko. A i u těch ptáků, kteří dostanou vysílačky v přírodě, tak je ta mortalita víc než 50% té první migrační trasy. Takže my jsme začali ty ptáky vypouštět až v následujícím roce. To znamená, že nejdřív jsou vlastně ve voliéře s rodiči nebo s dalšími ptáky, zesílí, naučí se nějaké vlastně takové to vzorce chování a potom na jaře převezeme do Bulharska, do adaptační voliéry. Stráví další měsíc nebo 6 týdnů a potom jsou vypuštěni blízko takzvaného supího restaurantu, kde potom mají k dispozici vlastně vhodnou nezávadnou potravu, kde nejsou například právě ještě je riziko, že jsou tam třeba, oni můžou najít nějaký zvěř zastřelenou olověnými broky a mohou na to ujinout, takže musí ten supí restaurant, tam je ta nezávadná potrava. Ti ptáci se vypustí zhruba na začátku června a potom oni vlastně v tom září přirozeně otáhnou. Oni nestratí ten instinkt tahové cesty, přirozeně otáhnou a nám se vlastně touto metodikou podařilo zvýšit to přežití těch ptáků vypuštění do přírody přes 70%, takže je to vlastně větší úspěšnost v přírodě a to je vlastně to satisfakce naší práce a to zadostí příjemné.
0: Já vám moc děkuju, držím pěsti do dalších let. Mým posledním dnešním hostem byl Antonín Vajdl, moc děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
0: Přejeme Pražské zoo všechno nejlepší a nezapomeňte, v pondělí narozeniny 95 let, doražte sem, budou se na vás těšit. Hit Radio City.

0: Offenbach a Overdrive, za chvíli 12. hodina, Jirka Pelnář vám naservíruje ty nejlepší srdcovky, no a společně se slyšíme zase zítra, to přesně v 9 hodin. Kuba Urban se loučí, mějte se skvěle.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
5: když se to má podařit.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz. Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
15: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
16: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
17: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
18: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
17: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
17: Herman. Jistota na celý život.
19: Ahoj, my jsme Hanka
20: a Marek
19: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
20: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
19: protože pro vás máme
20: marmelády bez cukru, jahoda,
19: malina,
20: mrnka,
19: švestka
20: nebo mango.
19: Ochutnejte si bez cukru,
20: bez chemie
19: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
21: Marmelády s příběhem.
22: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
23: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
24: Penny.
0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut a pětiminutová zdržení hlásíte v oblasti kolem Motola a Vypichu, a také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol směrem do centra a na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení se oteplí prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto. S polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů rána ještě zůstanou chladná. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Návštěva se odehraje 29. září v podvečer. Škeble na slapech dál potřebují zachránit kvůli poklesu hladiny. Jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpět do vody se proto zapojují také dobrovolníci. Doplňuje mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
11: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně 1 za 2 dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
2: Detaily najdeme na webu Českého svazu ochránců přírody a teď se ještě podíváme k nám. Bývalé prostory České pošty v objektu školy na Praze 1 podstoupily rozsáhlou rekonstrukci za 26,5 milionu korun. Vznikla tady nová jídelna s výdejnou pro žáky základní a střední školy Karla Herforta a nové odborné učebny se zázemím pro malostranské gymnázium. Stavební práce trvaly rok do června 2026.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Dnešní odpoledne zůstane slunečné, jasné, skoro jasné, teploty příjemné kolem 19 stupňů. Foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr a přehánky se objeví až zítra.

Je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám dnešní středeční srdcovky a když je středa, tak si to uděláme hezký. I hezky. Dáme si Dr. Albana, dáme si hity, který jste si pouštili doma, když si na počítači ještě ve Vinampu. 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Tohle je rok 1992 a pokud vám teď sami půjdou takhle ruce nad hlavu, tak se není čemu divit. Jo, už jste životem zkušení, ráno vás bolí záda, ale pamatujete skvělý léta. Tady jsou 90. na Hit Rádiu, já jsem Jirka, uživejte den.

0: Doktor Alban. Mimochodem opravdu jako skutečný zubař.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je to tak, je to zubař, respektive byl to zubař, dokonce i měl jeden čas svoji vlastní jako ordinaci, ale do toho tak hrával na diskotékách a nakonec zjistil, že prostě je mu to blíž, no, tak se vydal tímto směrem a my jsme za to strašně rádi, zaplať vám za to. Tak zdravím mimochodem právě teď na každé zubařské křeslo, ať už jste u zubaře nebo na dentální hygieně, tak ať vás to moc nebolí. My si dáme další srdcovky, ale teď tady koukám akorát na WhatsApp Rádia 777-937-777. Hned tady mám první zprávu. Čau Jirko, ty kráso, it's my life, úplně se vidím na té diskotéce, když tohle začalo hrát už nad ránem a lidi se ploužili po parketu, jak zákon káže. To mi trošku jako připomíná zásadní jako věc, kterou teď momentálně Gen Z vůbec nezná. Gen Z, já se přiznám, že se v tom moc jako neorientuju, ale je to prostě, pojďme tomu říkat, dnešní mládež. Tak dnešní mládež, než jde ráno do práce, když už mají jako po škole, tak než jde ráno do práce, anebo při nejhorším ještě do školy, tak většinou jdou na nějakou maču a nevím, co všechno, jo. My 3 hodiny předtím, než jsme šli do práce, tak jsme byli na tom tanečním parketu, stančili na stole a byli jako úplně v jiném světě. A pak jsme kolikrát opravdu jako rovnou šli do práce. Tak to už se dneska moc neděje. Tak pojďme i na to zavzpomínat a na druhou stranu i trošku zvolnit tempo, jo? Ještě si dáme dneska některé klasiky. Předtím srdcovka číslo 2, Alicia Keys.

Druhá srdcovka pro středeční den, Alicia Keys, No One. A myslím, že nikdo nezažil vlastně asi jako to, co jsme zažívávali my z dnešní doby. O tom jsme se bavili před chviličkou a důkaz je třeba tady na WhatsAppu zpráva od Davida, který píše: Čau Jiří, jo, to byly časy, suročník 1987, no jo, ale zase kocovina netrvala dva dny a taky nebyly potřeba týden v lázních. Tři hoďky spánku stačily a po cestě do školy ještě s trochou štěstí se našel v jedné kapse poslední dvě cigára, zaplovač a stovku a ve druhé nedojezený gyros v bulce. Ale takhle, shodneme se, že jako nejlepší naše večery z našeho mládí, tak ty většinou začínaly větou: tohle sorry, nemůžu, já jdu ráno do práce, anebo já ráno vstávám do školy. Tak

0: Tak co dámy, měli jste East 17 v pokojíčku na plakátu z Bravíčka? To byly časy. Tak tady máte ode mě dneska jako takový malý dárek. Když je středa, člověk se má dělat radost každý den a ve středu obzvlášť. Cesta kolem světa Around the World a boyband East 17. Třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Vzpomínáme i na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 na naše legendární večírky, které jsme prožívávali. Shodneme se na tom, že prostě vždycky, jakmile druhý den se někam ráno mělo vstávat, jít do práce nebo do školy, tak to vždycky byly prostě ty nejzásadnější večery. Mám tady hlasovku.
3: Ahoj Jiříku.
0: Nazdár.
3: Jo, tak teď jsi mě vrátil úplně fakt jako zpátky do 90. kdy jsme přesně chodili na diskotéky, kolikrát z diskotéky rovnou do práce, pak jsme chodili tyjo, na vývary a párek z hořčicí, aby jsme přežili ten den, tyjo. To byly časy. A pamatuju se, nevím jak, třeba v Praze nebo jiných městech, ale u nás na vesnici bejvávaly diskotéky s překvapením půlnočním a většinou to byl striptease. Tyjo, no super, super, fakt dneska úplně úžasný.
0: Já děkuju moc za tuhle krásnou hlasovku. Já jsem rodilý Plzeňák a tam jsme taky měli teda diskotéky s překvapením, taky byl striptease a většinou to byl vždycky někdo z mých ožralých kamarádů, teda. Ale nikdo ho nechtěl vidět a nikdo mu za to nikdy nezaplatil. Dáme si rok 1984, další famózní srdcovka, Bruce Springsteen.

0: hodině 80 na Hit Rádiu. Musím do toho takhle rychle vstoupit, Monča poslala skvělou zprávu, když vzpomínám vlastně jako na svou pubertu a na to, jak jsme s Pašpy rovnou chodili do práce, tak ještě, že naši kluci nejsou po mně a jsou o víkendu večer doma. To píše spokojená máma, přesně, takhle jako většinou nezačínají ty věty, jo, já v tvých letech. No a teď, hele, na rovinu, vzpomínáte si na tuhle srdcovku?
1: Už mi nevolej,
0: to je klasika, co?
1: Nech mě být.
0: Tak tady máte v plný kráse, na Hit Rádiu.
1: Už mi nevolej.

0: Holky, už mi nevolej, rok 1999.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Myslím, že dámy jste si teď určitě při této písni, při této srdcovce vzpomněli alespoň na jednoho bývalýho, kterýmu jste říkali, hlavně už mi prosím nikdy nevolej. Jo, i taková je naše puberta, i takové je naše dospívání, takový je život a takové jsou srdcovky. Máme 5 srdcovek za sebou, ještě jedna nám zbývá, ta je na vaše přání. Jakou byste chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777, pošlete zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Dáme si za chviličku jeden hit a hned po něm, tedy konkrétně po Pink, tak dáme srdcovku na vaše přání. Těším se na váš výběr.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Radíte?
19: A tohle znáte?
18: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
18: Zapomněl jsem peněženku.
19: Uděláme si selfiečko?
18: Promiň, volá manželka.
19: Mrkneme do pařížský.
18: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
20: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
21: Elite Date, seznamka pro vztah.
22: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
21: Elitedate.cz.
23: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
24: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
25: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
24: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
26: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
25: Bude vejdán.
10: Vytvořeno s použitím AI.
0: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Pink, a to přesně ve 12 hodin a 34 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, dáme si tentokrát 90. léta a bude to srdcovka na přání. Ale zkusím k tomu napojit co nejvíc i vzkazů. Mimochodem, Marťa si napsala o tuhle srdcovku. Slíbil jsem, že si ji dáme určitě. Je to vlastně jako hrozně hezká věc. Vy možná budete znát i v češtině. Mě baví tenhle ten originál, který je od jednoho hudebníka, který se jmenuje Beck. Je to hit, který nahrál v roce 1992, ale až v roce 1993 tak ji vydal. A mám tady zprávu od Tomáše. Čau, pustám nějaký devadesátky, co se opravdu moc často nehrajou. Díky moc. Další zpráva. Nemáš tam i trochu country? Zdravíme s holkama z práce. A ještě tady i jedno přání, a to mě taky jako baví, který je pro manžela. A ty to jenom tady musím najít, protože to tady někde bylo a úplně jsem to ztratil. Už to tady mám. Můžeš prosím popřát mému manželkovi Martinovi k dnešním narozeninám, že mu přeji všechno nejlepší. Manželka Eva. Já bych mu popřál všechno nejlepší, ale to on už má, Evi, tebe. Tak manželku, všechno nejlepší k narozeninám. A my si dáme tedy rok 1993 a tuhle srdcovku, která se opravdu v rádiu nehraje. Je to škoda. O toho jsou tu srdcovky.

0: Cyrus tady zpívá o konci světa, to, že pro tuto chvíli, pro dnešek končí srdcovky, to není konec světa. Zítra budou zase, zítra ve 12 hodin a my pokračujeme dál na Hit Radio. S vámi stále zůstává Jirka Pelnář, čeká nás vtipné odpoledne, protože ve dvě nás čeká naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu, takže opět vstoupíme na tenký led a zjistíme, co si český éter ještě může dovolit a co už je možná trošku za hranicí, ale nás to baví. Zatím nám to ještě nezrušili, takže ruleta určitě dneska bude ve dvě hodiny. Za chviličko taky nejnovější zprávy a do té doby Lady Gaga, Lost Frequencies, taky Poetika, takže další skvělá hudební společnost. Tak buďte s námi, buďte zítra rádi.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
16: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Herman. Jistota na celý život.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
21: Montujeme, vyklízíme,
22: krabice vám zapůjčíme.
21: Těžký kusy, to je naše.
22: Však recenze mluví za vše.
21: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
22: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru středečního poledne Lady Gaga abrakadabra, no to je kouzlo, oběd je pryč. Před námi 13. hodina a nejnovější zprávy. Lucie, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší kolony hlásíte z Kulaťáku v Dejvicích a také v oblasti kolem Motola. Popojíždíte na Vypichu kolem 5 minut. Zdržení delší kolem 5 až 7 minut pak očekávajte v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Unie státních zástupců se stejně jako už dříve Soudcovská unie a Česká advokátní komora ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu, která v obci rozdává letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníku Martin Zeman.
3: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
2: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Teď se ještě podíváme k nám. O nadcházejícím prodlouženém víkendu, tedy od soboty 26. do pondělí 28. září nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov, a to z důvodu výměny původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v tabu.
2: Slunečné počasí, jasná, skoro jasná obloha, 19 stupňů maxima pro dnešní odpoledne. Foukat bude pouze slabý proměnlivý vítr, změna nás čeká zítra.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Středeční odpoledne nám pokračuje dál. Já vím, že srdcovky už jsou za náma. Srdcovka na přání taky je pryč. Ale ještě jsem tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 objevil zprávu, kterou píše Adrej a píše: Ahojky Jirko, prosím, zahraj mi něco pěkného. Dnes mám narozeniny a jsem nemocná. Chřipka. To už bohužel začíná být taková narozeninová tradice. Tak prosím něco na zlepšení nálady. Děkuji a přeji ti krásný den. Adriana. Tak děkuji za přání krásného dne. Narozeninový dort málo kdo spoukává, takže na něj kýchne. Ho rovnou uhasíte, pravda? Ale je fakt, že jestli je něco, co vyžene bacily z těla, tak je to ta dobrá nálada. A jestli něco umí zlepšit náladu, tak je to hudba. A za mě je to melodie, která vás donutí zavřít oči, zapomenout na celý svět kolem vás a vrátí vás v čase do doby, kdy vám bylo dobře. A přesně tohle podle mě splňuje hit z roku 2001, který posílám Adri tobě a taky vám, kdo máte chřipku. Jsme Hit Radio, tohle je Gigi D'Agostino.

0: Velká novinka od Sebastiana, Barcelona, ve čtvrt na dvě tady u nás na Hit Radio. Ano, Barcelona a novinky. To mi připomíná Barcelona ve Španělsku, horká novinka, my taky máme novinky ve fotbale. Máme nově španělského trenéra, našeho fotbalového nároďáku, a poprvé ho můžeme vidět už tento víkend. Česko začíná svoji cestu v Lize národů, a to ve skupině smrti. Máme Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Nádhera, nádhera. Pro nás, pro fanoušky, pro kluky na hřišti, to bude trochu řehole. O to větší podporu z tribun, ale budou samozřejmě potřebovat. A tím se dostáváme k tomu, co vám chci říct. Přijďte na zápas, pojďte fandit, pojďte si to užít. Budeme tady mít opravdu fantastickou zaprvé atmosféru, ale zároveň i fantastický tři týmy. Teď teda dva, ten další až za nějakou dobu. Budeme hrát ve Fortuna Aréně. V sobotu hrajeme proti Chorvatsku, v úterý večer potom proti Anglii. A pozor, v průběhu domácích zápasů bude přímo před arénou taky Repre Fan Fest. Budou autogramiády hráčů, můžete zajít na otevřený trénink českého týmu. To je skvělý. Užijte si zábavu v partnerských zónách a všechno je to zdarma. Repre Fan Fest bude každý den od 26. až do 29. září, což je horká novinka, vždycky to bylo jenom v den zápasu. Tak teď i mezi zápasy, to znamená v neděli a v pondělí, tak můžete vyrazit taky. Já se na vás budu těšit mimochodem v neděli v Repre Fan Festu, ale jinak v sobotu a v úterý, jak jinak, než přímo na stadionu s mikrofonem u hřiště. Tak doražte, bude to stát za to. Těšíme se.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Ve 13 hodin 25 minut na vteřinu přesně. Posloucháte Hit Radio. Dneska máme středu, je rok 2026. Pomalu ale si nám končí září. A taky se nestačíte divit, jak je všude všechno drahý. Komplet. To je vlastně jako nic není levnýho. Předvolební sliby holt nějak nevyšly a začíná se pomalu, ale jistě nahlas mluvit o další krizi, která nás čeká. Tak alespoň jedna dobrá zpráva je, to jsem pro vás našel, tady na Hit Radio máme dobré zprávy, tak našel jsem, že dneska se to schválilo, že se nebudou zdražovat dálniční známky, že i v dalších letech budou drahý jako doteď. To znamená roční 2570, pak je tam 30denní za 480, 10denní za 300 a jednodenní za 230 korun. Takhle to dál bude. Jestli je to už teď drahý nebo ne, tak to je samozřejmě jiná otázka. Na druhou stranu, když už to člověk zaplatí, tak je dobrý, aby aspoň po té dálnici jel, ne? Já občas mám pocit, že tam jdu akorát zaparkovat a dneska třeba, když jsem jel do práce, tak jsem z ní dvakrát musel sjet, objíždět to po starý, abych se na ní zase třikrát mohl potom vrátit, nebo kolikrát, abych se dostal do práce. Takže když už za to člověk konečně zaplatí, tak aspoň ať po ní můžeme jezdit. No. Tak ale, jak říkám, alespoň trošku dobré zprávy, že příští rok by dražší být neměl. Ale to je za rok, tak uvidíme.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, Babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Trenýrkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
15: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
16: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
24: Nejlevnější pneu.cz.
0: A to už jsme dělali legraci.
1: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
2: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
24: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
25: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio anglický DJ Jonas Blue a Hit Rise. Když šel Jonas Blue do první třídy, tak skupina Roxette vydala svůj megahit June Afternoon a to je přesně hit, který si dám

tady u nás na Hit Radio. A já jenom připomínám, že tento týden v pátek tak vám rozdáváme 50 000 korun na ruku, a to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Zítra ráno, pokud nám otevřete dveře, tak je tam 6 000, ale v pátek je to opravdu 50. Podrobnosti na našem webu, teď Rockset.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 13 hodin 43 minut. Dneska máme středu a je podzim. Ano, spát jsme šli v létě a probudili jsme se na podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno a 5 minut vstoupilo do znamení vah a tak nám nastane podzimní rovnodennost. Takže pokud máte chuť už na podzimní náladu, na trochu podzimní depky, na podzimní svetr, podzimní dýňové laté, tak je to naprosto v pořádku, protože od dnešního dne už oficiálně tady začíná váš čas. Všechno je to v pořádku, až na tu depku, to já teda osobně nepodporuju, a tak tady na Hit Radio dělám i všechno proto, aby vás ta depka letos na podzim nechytla. Tak si dáme další hity, jako například od Leony Don't Worry. Prostě nedělejte si starosti. To je inspirativní hit na podzim. Je 2:45, já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a ve 2 hodiny nám začíná pro pobavení i ruleta dvojsmyslu.
1: Paši, co spademe ven?
2: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala se ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Ahoj, my jsme Hanka
15: a Marek
14: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
15: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
14: protože pro vás máme
15: marmelády bez cukru, jahoda,
14: malina,
15: mrnka,
14: švestka
15: nebo mango.
14: Ochutnejte si bez cukru,
15: bez chemie
14: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
16: Marmelády s příběhem.
17: Soutěžte s vaším
16: vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
19: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
20: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fastboy na Hit Radio 13 hodin 58 minut. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím pro vás máme aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší kolony hlásíte z Kulaťáku v Dejvicích a také v oblasti kolem Motola. Popojíždíte na Vypichu kolem 5 minut. Zdržení delší kolem 5 až 7 minut pak očekávajte v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jonointeriér.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Platit by měla 24 hodin od jejího zakoupení. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
14: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohli díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
1: Na jejich zavádění VZP už vyhradila 300 milionů korun. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Ukázal to vzdělávací program Jeden svět na školách. Teď se ještě podíváme k nám. Praha 2 dokončila modernizaci sportovního areálu u Sokola Královské Vinohrady v Rýkrových sadech. Součástí je opravené víceúčelové hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal. Přibyly také nové herní prvky pro parkour, lezecká stěna a menší fitness zóna. Nové sportoviště zároveň doplňuje aktivity nedalekého Sokola.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: V průběhu dnešního odpoledne v Praze a jejím okolí většinou jasno, skoro jasno. Teploty se budou dostávat na příjemné hodnoty kolem 19 stupňů a vítr pouze mírný.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa a máme 2 hodiny odpoledne a to znamená, že opět spolu vkročíme na tenký led. Dneska je podzim, oficiálně nám to jako začíná a tady u nás už zase máme ledovou plochu, tak uvidíme, jak moc pod námi bude křupat, protože máme před sebou ruletu dvojsmyslů. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
11: Hit Radio City.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith na Hit Radio ve 2:00 odpoledne, 5 minut. K tomu je před námi středeční ruleta dvojsmyslů, což znamená, že opět to bude na vás. Připravte si telefon. Telefon číslo 777-937-777. Posílat můžete zprávy i hlasovky. A opět to bude stejné. Ruleta nám vytočí téma, zadání, co může zaznít v ložnici a ještě někde. Tak uvidíme, kde. To neprotahuju. Ruletu jsem roztočil.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A na podzim. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Dneska nám to hezky začalo, ve 2 ráno. Tak to pojďme rozčísnout. 777-937-777. Tak Dominiku, tady koukám Dominik. Jako první zpráva, úplně první zpráva, přišla od Dominika, který píše, mám plnej nos. Že to asi můžu zakončit dneska. No, to bude těžký. Tak jo, tak pište. 777-937-777.

Bittersweet Symphony. Posloucháte Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne, ve středu, tedy v pravý čas, pokud máte rádi češtinu a taky dvojsmysly. Naše ruleta dvojsmyslů nám dnes vytočila téma, co může zaznít v ložnici a taky na podzim. Přišlo strašně moc zpráv, já se tím tady pročítám a normálně nekecám, ale třeba 90% zpráv je, už to vadne, zas to padá, vadne ti to, a tak dále. To je vlastně jako celý. Jo, to je celý. Sem tam se objeví, nezapomeň si vzít pláštěnku, nebo tady ochladilo se, potřebuju zahřát, to je taky hezký. Mám studený nohy, jasně. Ponožky si necháš, taky dobrý. Necháš si ten svetr? Fuj. A teď koukám, co tady ještě dál, no. Jasně. Nemusí pršet, stačí, když kape. Ježišmarja, to ne, snad ne. Tohle nikdo neřekne, ne? Na podzim. Jdem vypustit draka. Hezky, dobře. Děkuju, Jana, píše. Jdem vypustit draka. Konečně vzduch. To je blbý. Tak jo, vyberu to nejlepší. Dáme si 2 hity a odměním vás. Naší speciální verzi Člověče, nezlob se. Tak pište, 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Jsme Hit Radio, tohle je Rita Ora.

0: Desire na Hit Radio, je na čase vybrat nejlepší zprávu, kterou jste poslali na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 do rulety dvou smyslů na téma, co může zaznít v ložnici a na podzim. Ještě tady mám pár jako adeptů, dneska je to fakt výživný, třeba Radek, který píše, ahoj, konečně 18, ty čtyřicítky byly nesnesitelné, zajímavý. Je tu dost mokro, nebo to je ale klacek, tím si zatopíme. Tady dokonce Míša píše, moje maminka se stydí, ale pobavila mě její reakce doma. Po tom létě je nějakej vypelichanej. Tak taky zajímavý, taky dobrý. No a teď už je krocan v troubě. Pořád to chodí. Já jsem sice musel vzít i pár mých kolegů, co mají stejně blbý humor jako já, aby jsme teda vybrali to nejlepší. A tady se všichni jako jednomyslně shodli, že Lukáš poslal zprávu, která za nás, tedy tady za tu porotu, je nejlepší a vyhrává tím pádem naší verzi hitrádiovskou hry Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. A Lukáš píše, co může zaznít v ložnici a na podzim? Tyjo, tady je to samá bukvice. Za mě bez komentáře. Děkuju. Další ruleta za týden.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
16: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpoledne pokračuje dál, to první podzimní odpoledne roku 2026. Dneska máte plné právo na to dát si něco sladkého, že jo? Klidně kakao, horký, s marshmallow, ale chápu, není vám pět. Ale jakýkoliv jako dezertíček, jo? Dneska na to máte právo, protože jsme na začátku období, kdy na někoho občas padá podzimní splín, nějaká repka. No a většinou jako to sladký, tak s tím pomůže. Takže pokud potřebujete nějaké výmluvy pro to, abyste si dneska přinesli domů něco dobrého, klidně dvakrát, dva dezertičky, tak jediná výmluva je prostě podzim a chcete si udržet dobrou náladu. No a dobrou náladu, tak to vám udrží dneska po 15. hodině taky naše odpolední show. Těší se na vás, do té doby ještě spousta hitů, dáme třeba Michala Hruzu nebo Rednex. No a vy se pomalu ale těšte na třetí hodinu odpolední.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jeden, dva, tři a to je úterý.
3: Pozor, přátelé, tady to bude celé.
2: Jeden, dva, tři a to je úterý.
3: Pozor, přátelé, tady to bude celý týden. Vincent.

0: Michal Hruza, Zitem pro EMU, 14 hodin a 40 minut. Ještě než se spolu rozloučíme, tak tady mám na vás jednu zajímavou otázku. Jestli čtete obchodní podmínky, než zaškrtnete kolonku souhlasím? Jestli ne, tak je to naprosto normální, nedělá to nikdo, ale je to škoda, protože občas jsou tam jako neuvěřitelný perly. A někdo si to pročet, konkrétně u společnosti Apple. A normálně představte si, že třeba společnost Apple má ve svých obchodních podmínkách, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu. Zajímavý. To si člověk říká, jestli jako je to opravdu jako vážně, nebo to tam někdo píše, aby zjistil, jestli to někdo čte. No a podobných perel je tam víc. Třeba tohle je taky perla. Při poslechu hudby nesmíte vyrábět biologické zbraně. Znamená to, že teda nesmím poslouchat hudbu na záchodě? Zkouším žít, jako by po noci nešlo. V mém případě asi ano. Poetika, Zkouším žít, tak to je další hit, který si dáme do 15. hodiny, k tomu ještě David Guetta, taky Coldplay. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit na Hit Rádiu zítra v pravé poledne, dáme si další srdcovky, no a dneska od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Tchyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září.
1: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
1: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
1: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No, normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Mezi Strahovským a Bubeneckým tunelem bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se silnějším provozem kolony, teď aktuálně hlásíte také na výjezdu z metropole od úrovně Zdib až po Odolenou vodu. Tady nabíráte zpoždění kolem 10 minut a silný provoz je také na Štěrboholské. Platí to pro oba směry, zdržení 10 až 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov z důvodu výměny původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne v Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník, oznámila to polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 40 vteřinách polský vzdušný prostor opustil. Polsko je kvůli ruské invazi na Ukrajinu ve stavu zvýšené pohotovosti.
2: City Extra.
3: Náš včerejší host, režisér a spisovatel Patrik Hartl křtí v těchto chvílích novou knížku pro děti Andulčina Andulata. Jde o volné pokračování knihy Andulky Andulky, za kterou získal v roce 2004 cenu Český bestseller v kategorii beletrie pro děti a mládež. Jak nám řekl, za vznikem stojí opět jeho dcera Aja.
4: Rovnou při tom psaní žadonila o druhý díl, akorát měla mnoho podmínek. Říkala, že chce, aby pojmenovala všechny postavy, nebo že chce rozhodnout, která situace tam bude, která tam nebude. A to jsem rovnou teda zamítl. Rovnou jsem říkal, že v žádném případě, že jestli chce knížku, tak prostě mě nechá být. A jestli ona chce si pojmenovávat postavy, ať si napíše svoji knížku. Ať si napíše a mě ať neobtěžuje.
3: 7 vtipných rodinných příhod z předvánočního období pod názvem Andulčina Andulata Patrika Hartla je v prodeji. Odpoledne většinou polojasné, jen místy více mraků, teploty se dostávají na 19 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
2: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
5: No, uděláme, co můžem. 2 minuty po 3 hodině, vaše trojka je tady. Co se nám každému stalo? Já si dneska zabouchl klíče.
6: Já jsem dneska zamkla svého kluka doma.
7: S kamarádil jsem se se Stáblíkovou.
5: Stáblíkovou.
8: Počkej, povídej nám o tom. Jaký to celý bylo?
7: Jak jsem se skamarádil se Stáblíkovou?
5: No a čtvrtá informace, náš šéf má opět, ne kraťasy, ale dlouhý kalhoty. Moc zdravíme jako celou Prahu. Čau!
2: Hit Radio City.
5: Stáblíková? Můžu tobě aspoň pořád vykat? Teda, tykat.
7: Máš olympijskou medaili?
5: Pustím si radio. Si radši pustím rádio.

0: Rozšalen a Snap. Posloucháte Hit Radio City, vaše odpolední trojka, i ve středu Andrejka, Vincent a Dominik. Je tohle zpráva dne? Já vlastně nevím.
1: Slyšeli jste to, přátelé, mír zavládl na světě. Možná ne úplně na světě a možná ne úplně mír, ale náznaky tam jsou. Pan Petr Pavel, pan prezident Petr Pavel a Macinka spolu zašli na snídani.
0: Tyjo, co asi probírali mezi sebou?
1: Ale byli v New Yorku. Oba dva teď jsou na nějakým mecheche v New Yorku, politickým nějakým papalášobraní v New Yorku a zašli si tam na krásnou snídaně u Tiffanyho. Aha. Já je vidím, jak sedějí v tom Central Parku. Yeah. Co když šli, jak byli přátelé, co když tam šli na snídaně a teď si tam dali to kafe, croissant.
0: Umělej smích by se taky hodil do toho, jako přátelé.
1: Ano, přesně. Tam ty by měli mít ve sněmovně, tady ten laughing track.
0: Jenom pouštět a potom.
1: No ale hele, vemte si, že máme teď teda snídaně u Tiffanyho. Mm. Jo, je to remake. Máme romantickou komedii, ve kterým se potká prezident se svým největším rivalem. Zajdou si na snídaně a potom zjistí, že mezi nima celou tu dobu bylo něco víc. Kdo by mohl hrát tady ty dva? Je jako Petr Pavel jasný, to je Tom Cruise. No jasně. Tam jako, proč bychom obsazovali někoho, kdo je právě aspoň trošku jinak.
2: Jak se jmenoval ten herec, který hrál v Harry Potteru, Petra Pettigrew?
1: To neví nikdo, myslíš toho, jak hrál tu Krysu taky. Jo. Takže toho by se navrhla na Macinku?
0: Ty máme, já bych nemířil jako do Hollywoodu hned, já bych čáhl po českých hercích, protože on má takovou jako, řekněme, Prague Prideovou energii, Macinka.
1: No a koho
0: takovou pacinkovou energii.
1: A koho by si teda dal?
0: No tak když se podíváte na český herce, tak to je jeden vedle druhýho. Takový chvístka. Jancina třeba.
1: Že by hrál Macinku. To bych si koupil lístek do kina, abych to viděl.
0: Macin je to v tom méně.
1: Ano, dokonce. Macinka, Macina, by se jmenoval Macina. No, máme smůlu, protože už máme obsazení, přišlo to a oboje hraje Langmajer.
2: Please

0: Posloucháte Radio City, 15 hodin 17 minut. A co se to dneska děje? Vy píšete tolik zpráv.
1: Vy nejenom, že posloucháte, ale vy i odposloucháváte.
2: Víš, míráci. No, Andrejka se zapomněla vypnout mikrofon, děkujeme, že jste to napsali.
1: A tak jsme vás vzali do backstage.
2: No ale, já nevím, jestli jste slyšeli, co jsme probírali, ale Andrejka včera byla na tancování a nebyla spokojená se svým tanečním výkonem. Tak to řekni lidem celý, ať nemusí napínat uši.
1: Přátelé, celý léto jsem trošku prostagnovala, snažím se učit tančit a vyprávila jsem Vincentovi, že zrovna včera mi to úplně nešlo.
2: No a pak mi řekla, která je nejlepší, že trenérka je nejlepší.
1: Takže první řada, tam vždycky musíte předvádět obstojné tance.
0: Vy jste teď jak ředitelně, když jste udělali pruser.
1: Na koberečku.
2: Takže my se omlouváme, já samozřejmě... Dominik to viděl, že má Andrejka mikrofon červený a nechal jí běžet.
1: Najednou mě tady splaštěně na mě mává, říkám, co se děje, já ti to pak taky řeknu.
0: Takhle, to je verze do vysílání oficiálně, ale je vám jasný, že teď existuje v tomhle počítači soubor, přátelé, a my se ho všichni můžeme pustit, co jsme opravdu říkali a šlo do éteru, ale my na to koule nemáme.
2: Ale psala nám tvoje mamka a říkala, že to bylo v pohodě.
0: To je v Egyptě teď.
2: To je v Egyptě na pláži, takže ta nic neslyšela.
1: A byla smutná, že nám příliš nerozuměla.
2: No tak prosím, napište nám na 777-937-777, co pro boha říkala ta Andrejka, když se zapomněla vypnout mikrofon.
0: Co jste rozuměli spíš, no?
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Maxi.
7: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
9: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
8: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
9: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
8: A k tomu spousta dalšího čtení.
10: Půjdeme na Sněžku?
11: Já tě hlavně na kolo.
12: A co ta herní krajina?
10: Jo, a taky chceme na Bobovku.
11: Babovku.
12: To nemůžem dneska všechno stihnout.
13: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
14: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
20: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
19: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
20: Více na www.hormann.cz.
19: Herman. Jistota na celý život.
21: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
22: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
23: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Tak a to byl pacient nula během covidu. No,
26: takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
27: Jsi fakt jelito.
26: Prosím tě, já bych se třeba...
27: Jsi fakt hovado.
26: Pavouka, ne?
24: No. Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Přesně půl čtvrtá, hezké odpoledne. Hey, come on, darling, a Robin Schulz, Andrej Kamince, na taky Dominik, jsme v tom i ve středu s váma. Já jsem taky beze slov, jako název téhle písničky. Hele, máte od dětství vštěpeno, že za nějaký věci se prostě velký peníze neutrácejí. Máte něco takového?
1: Ano, a mě od jak těživ, co jsem se dostala do dospělosti, nebaví utrácet za praktické věci.
2: Tím pádem ses nedostala do dospělosti.
1: Prostě to daleko,
0: si protiřečí.
1: No, daleko víc to investuju do něčeho estetického a krásného.
2: Kabelky.
1: Neříkám, že by se mi nelíbily.
2: Ano, a Andrejka Holt radši kupuje kabelky než daně.
1: No to rozhodně.
0: Takže ty máš kabelky, jasně.
2: Ty máš něco?
0: No proto o tom, přátelé, mluvím. Já si tuším, poprvý, no. Tušíte správně, já si poprvý v životě koupil drahý sluchátka. Vincent z toho rostl, jak já nosím takový plastiáky a mám jich 20 po kapsách třeba.
2: Dominik prostě nevydělává málo, jo. Je to prostě člověk, který se živí tím, že je vidět. Prostě přesně si přestal lhát, je to influencer. A chodil a měl sluchátka třeba za 150 korun.
1: No to pozor, byl... ale teď půl roku nebyl.
2: No a ten Vietnamec mu podle mě říkal, když to kupoval Dominik, tak ten Vietnamec mu říkal, nenosit v dešti, rozpustí, zabije. A Dominik ne, každý den nosil a teď konečně máš teda pořádný sluchátka a jaký to je, Domčo?
0: Neskutečný, náhlavní a nelitu, normálně má to zase výhodu, pokud za něco dlouhou dobu neutrácíte, každý z vás určitě něco takového má, že si řeknete, nebudu to kupovat, ale až to uděláte. Tak třeba já jsem zjistil, jak opravdu zníme oblíbené písničky.
2: Ano, protože na těch starých sluchátkách si musel vybrat jeden nástroj, který uslyší.
0: Jestli máte jednu věc v životě, za kterou chcete utratit velký balík, vyplatí se to, věřte tomu. Třeba nás uslyšíte pořádně. I pokud máte dobrý audio, uslyšíte, když jsou vypnuté mikrofony.
2: No a to jsem chtěl říct, Andrejko, tam ten tlačí to tlačítko.
1: Já už to tady šteluju, no, a nesoustředím se na nic jiného.
2: Vypni to, vypni to. Ta.
0: Tady do ty písničky můžeš. Ono to z nás poleze, hezké odpoledne, pravo.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: 15 hodin a 40 minut posloucháte Hit Radio City. Next to you, vedle mě, teď byl Vince, protože pozor, on se učí s pultíkem. Zatím teda opticky.
1: To znamená, že za chvilku uslyšíte nás všechny tři a písničky žádný. Jenom...
0: Já myslím, že dnešek je ideální k tomu se to naučit.
1: No a víte, co je taky ideální?
2: No.
1: Kandidovat do politiky, když jste zadlužený.
0: No, nechte mě,
1: počkej, ne, nechte mě to domluvit, to má systém.
0: Jo.
1: A herec Godla, znáte všichni Godlu, na to kápl. On se totiž rozhodl, že bude kandidovat do vedení města, který mu dluží peníze.
0: A smá, a volební program, já tuším, kam to půjde.
1: Smažu všem dluhy, sobě počíne.
0: S příjmením Godla.
1: Ano. A je to geniální, ne, vlastně, jako mě by zajímalo, kolik lidí to vlastně udělalo, že šlo do politiky, aby něco zametlo. Tak. Myslíte si, že se to někdy stalo?
2: Ne. Jako je to minimálně odvážný počin.
1: Mně se hrozně líbí na to, že vlastně, když máš tu politiku velkou, tak máš pocit, že to je něco příšerného. Jo, že fakt jako je to odporný, prostě někdo jde do politiky, aby si smazal nějaký trestný čin. Ale když je to v té regionální politice, tak to vypadá jak v pohádce.
0: Jo.
1: Víš, se to vlastně trošku odehrává v pohádce, že vlastně Godla chce být starosta a tam vidíš reálně fyzicky tu městskou kasu s těma zlaťákama, vidíš toho jeho pobočníka, který říká, a měli bychom to dělat. Oni se to nedozvěděj. A pak ale chytrej Jirka tý vesnici na to přijde.
0: Komunální, tak pohádkový volby se blíží.
1: Pohádkový volby se přijdou, no.
3: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Umělá inteligence ruší pracovní místa.

0: www.p.jobs.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Půjdeme na Sněžku?
10: Já chci hlavně na kolo.
11: A co ta herní krajina?
9: Jo, a taky chceme na Bobovku.
10: Babovku, Bobovku, Bobovku.
11: To nemůžem dneska všechno stihnout.
12: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
13: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
14: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
15: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
14: A k tomu spousta dalšího čtení.
16: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
17: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: fičák, přátelé. Rip na Hit Radio City. První podzimní vysílání posloucháte Hit Radio, Andrejka, Vincent, Dominika. Tolik se toho stalo. Já pustím, to ilustruje nejlépe, zprávu od vás. Doufám, že jsem to dostal do kompu správně.
1: Ahoj, tak já jsem slyšela samý uchychtávání a potom něco jako extrémně těžká choreografie.
0: O čem to paní mluví, Andrejko?
2: Mám pocit, že jsme se zpátky vrátili ke kauze, kdy nám tady jeli mikrofony, byť už měly být dávno vypnuté.
0: Ale pozor, proč se k tomu vracíme? Já ti chci, Andrejko, přečíst zprávu, kterou tady máme. Zase nám ji někdo napsal.
2: A chceš mě potěšit nebo rozesmutit?
3: No, chci tě potěšit, protože Andrejka tím, že se jí to stalo, tak byla hrozně nervózní z toho, že je chvilku v rádiu a stane se jí něco takovýhle.
2: Už to pokazila.
0: Ahoj, Andrejko. Jsi zlatíčko a moc roztomilá. Opravdu, přátelé, si nevymýšlím. Ne, že je roztomilá, ale čtu tu zprávu, kterou napsala Beruška. Jsi správný člověk, tohle byl správný živák, aspoň je s vámi sranda a boží poslech. Moc ti to přeju, že jsi v rádiu, tak užíváš, až jsi boží človíček. Zdravím krásný kluky Dominika a Da Vinciho. Hezký odpoledne přeje Beruška.
3: To je hezký.
2: Tak to je krásný.
3: Já jsem to teda napsal já, aby ses nepřipadala blbě, ale...
2: A ty jsi ale kouzelná Beruška.
3: Já jsem kouzelná Beruška, ne. Ale děkujeme, přátelé, za to, že i když tady uděláme takovýhle průžvy, vy jste na naší straně, máme vás rádi a přísaháme, že příště, až se necháme zaplý mikrofony, tak konečně na sebe něco práskneme.
0: Slibujeme.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Hit Radio.
3: Andrejko, máš to zase zaplý. Vypni si to.
5: To není možný.

0: Wow, to byla síla, kterou jsme potřebovali takhle uprostřed pracovního týdne. Za chvilku na zprávy a teď z Lucí na cesty posloucháte Hitrády.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz se zesiluje v centru metropole v okolí Tančícího domu, také v Letenském tunelu a jeho okolí. Na 10 minut v koloně se pak přepravte ve Vilzonově ulici, pokud jedete od Florence. Bubenecký tunel směrem na Troju, i tady popojíždíte v kolonách, které se tvoří, a Barandovský most, Dobřížská ulice směrem na Smíchov, i tady už počítejte s více auty. Okolí Motola, tady Kukulová, také Bělohorská, Karlovarská ulice, narůstající, sílící provoz, sjezd z D5-ky na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu, počítejte v koloně s 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Tunel bus za zhruba měsíc svého fungování využilo na 100 000 lidí. Rychlé spojení mezi Prahou 6 a 8 zajišťuje autobusová linka 145, která jezdí Blankou. Od příštího týdne bude mít navíc novou zastávku, doplňuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
10: Od 29. září už bude mít tunel busová linka 145 i zastávku Kuchyňka, což pomůže hlavně studentům ze zdejších kolejí. Obsazenost těch spojů nám utěšeně narůstá, jak ve všední dny, tak o víkendech. A zatím musím zaklepat, že linka je poměrně spolehlivá, nejsou tam nějaké zásadní zpoždění, i když se třeba výrazněji reguluje Blanka, tak ty autobusy to dokážou obět.
1: Denní vytíženost tunelového úseku v každém směru je 2000 cestujících, o něco více lidí jezdí pak ve směru na Davidskou. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců za ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Významné stavby v Praze, Brně, Ostravě i v Olomouci se rozsvítí tyrkysovou barvou, a to na podporu znakových jazyků. Akce se koná při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících, který pokračuje do této neděle.
11: City Extra.
1: A začíná také Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Ode dneška do soboty nabídne v Obecním domě na 80 soutěžních snímků. Jde o stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. Uvedeny budou například předpremiéry nových pořadů České televize. V nabídce jsou pak také aktivity pro rodiny s dětmi a součástí je Zlatý parket z hvězdami pořadu Stardance. Dnešní odpoledne většinou jasné, skoro jasné, teploty se dostávají na příjemné hodnoty kolem 19 stupňů, ale zítra se přechodně ochladí, teploty kolem 15-16 stupňů a k tomu více mraků a déšť.
9: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: No a hlavně, že máme vás. Hele, Andrejka se za tu hodinku, nechci říct, úplně změnila, ale jako vyzážiná je. Ona se totiž celou dobu malovala A teď jako sluší, chceme pochválit.
11: Ježíš, děkuju moc, mě totiž dneska čeká velmi výjimečný večer, tak se na to tady řádně připravuji. Připravuji se stejně dobře jako do rádia a zjišťuji, že vám tady dospívám pomalu, ale jistě.
0: S námi?
11: A no, tak s váma vlastně vy mě taky toho učíte dost, každý den.
12: Pozor, Andrej Koušer je policie, ať to není módní policie.
0: No, jde dospíváš.
11: O to, poslouchejte dobře, jo. Jde o to, že každý den mě učí, že dospělost už je skutečně tady a zjistila jsem to i včera například.
0: OK.
11: Když jsem musela volat do pražských plynáren a zjišťovat, proč mám ten nedoplatek tak vysoký.
0: Vinco, máš k tomu něco?
12: Ne, ona se tak rozkecela. Já bych tady to téma nechal, ale až za chvilku. Ať si uvědomí, kolik toho může říct, než ta plynárenská to uslyší.
9: Hit Radio City.
11: To nebylo teď?
12: Andrejko, mikrofon, do prčic.
0: Nech si to puštěný dneska celou dobu.
12: To je neuvěřitelný,
0: neobtěžuj se. Hit Radio City, posloucháte podcast, odpolední show.
12: Třikrát za den.
11: Už se to nestane.

0: 16 hodin, k tomu 11 minut. Díky, že i dneska strávíte to odpoledne s náma. Andrejka, Vincent a Dominik. Kamarádi, Andrejka, kromě toho, že se vrátila z Ameriky, tak také... Má zapnuto?
1: Ano, má zapnutý mikrofon a taky si přečetla seznam nejbizarnějších jídel světa. Tak třeba na Filipínách vajíčko s kachním zárodkem.
2: To se jmenuje balut.
0: Měl jsi?
2: Balut, ne, ale viděl jsem o tom dokument, je to teda zvláštní, tam normálně, máš tam i kosti a už peří tý kachny.
1: Aha. Už jako prostě zárodek.
2: Je to zárodek, no.
1: Víte, co mají v Mexiku? Mravenčí larvy.
2: Taky to je prej ale dobrý.
1: No a na Sardinii mají sýr Marzu, ve kterém je záměr... Gazu Marzu, ve kterém záměrně žijí larvy. Takže ono to tak jakoby načechrá, změkne, vypadá to super nechutně, což mi připomíná můj zážitek ze včera, kdy si tak jakoby pochutnávám na ořechách a najednou nakouknu do toho pytlíku, protože dost často se mi stane, že prostě ty ořechy velmi... rychle podléhají zkáze.
0: No jaký to byl druh, jenom?
1: A nakouknu do toho,
0: ať se do toho vcítíme?
1: Vlašské ořechy.
0: Vlašský, jasně.
1: A nakouknu do toho pytlíku, no a tam kasu z Marzu.
0: Normálně taky nakouknu mi to tam, často?
1: Normálně mi to tam tlelo v pytlíku a já jsem si na tom pochutnávala. Takže
2: měla jsi tam červa?
1: Jestli vám to připadalo nechutný, tak to je vlastně velká pochoutka.
2: Měla jsi tam červa?
1: A ne jednoho. Měla jsem tam červa.
2: Já vím, že já jsem viděl v nějakých filmech, kde paní otevře krabici od pizzy a má tam velkýho červa.
1: Jednoho velkýho?
0: No, spapala ho potom.
2: Ne, to je to, když tam stojí ten pán s tou pizzou a ještě tam furt je zatím.
0: Já vím. Nechme ten. Pochutnejte si, na čem chcete, máme nárok. See ya, Cheap Thrills. Hezké odpoledne a dobrou chuť, pozor na červíky.

0: Jeďte si prostě svou cestou. My way, Calvin Harris. Teda pokud zrovna neřídíte, jo, dodržujte nějaký pravidla. 16 hodin, 19 minut, posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, my jsme trošku zakecali tu dospělost od Andrejky, kterou možná objevila díky nám. Můžeš to dovysvětlit trošku?
1: Kvůli vám? No kvůli vám to určitě nebylo. Bylo to kvůli tomu, že už mi za zadkem nestojí mamka a se všemi nepomáhá.
2: Nepomíhá.
1: Ale nepomíhá mi. Ale vzpomeňte si na ty časy, jak to bylo krásný, když jsme přišli k doktorovi a nemuseli jsme říct půl slova a pan doktor se dozvěděl, co nás přesně trápí.
2: Jenom jste se
1: koukli na mamku a že mami, řekni jim to, co mi je.
2: Jak on jsem byl na první venerologii, tak jsem si říkal, že už je blbý chodit s mámou.
0: Ale pozor, kam Andrejka jde, a ona vlastně na všechny akce velký, o kterých se tady budeme bavit, tak to je fotbalový zápas Česko versus Chorvatsko a nebavíme se o tom náhodou, máme tady 4 lupeny.
2: No a jdeš tam s maminkou teda?
1: Vezmu tam mamku, když ona mě doprovázela k doktorovi, já ji vezmu na fotbal.
2: A pokud vy chcete i vzít svoji maminku, tak pište na 777-937-777, jsem nepoužitelný. My vám dáme 10 otázek, když to stihnete v rekordním čase a všechno špatně, tak vás čekají právě stupenky na ten fotbal.
0: Fotbal se tomu říká.
2: Robot Radio pro vás.
0: My vám cinkneme zpátky.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra Prosto start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Mezi zemí a platnem. 2 litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Interiér.
12: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
13: I táta přece vaří.
14: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
12: www.jonointeriér.cz.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
16: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
17: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City, krátce po půl pátý. Půlnoční hřích máme za sebou možná Tomáš, protože on zní hodně.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ale třeba bude hodně někde. Ty se skoro teď zbudil, si říkal. Ahoj Tomáši.
2: Dobré odpoledne.
0: Může za to nějaký půlnoční hřích, nebo co se dělo?
2: Ne, tak přes den v podstatě nedělal jsem vlastně nic, takže váleníčko, válení a ono to člověka unaví.
3: No to je nejhorší, já jsem to taky jednou zkoušel, každý den, ještě jsem se z toho neprobral.
0: Andrejko, co?
4: No dneska, Tome, to budeš mít náročný překonat naší nepoužitelnost.
3: Tome, jak se dneska připadáš? Připadáš si jako, že opravdu jsi jako sotva schopnej udělat něco lehce užitečného v tom světě?
2: Asi tak, já si myslím, že dnešek bude přesně o tom, že jsem nejvíc nepoužitelný a...
3: Takže když vyhraješ tady tu hru, tak si řekneš, že to vlastně byl jako velmi produktivní den?
2: Přesně tak.
3: Tak pojď, zachráníme tvoji lenost, tak nemusí nic dělat.
0: Připrav se.
3: Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 špatných odpovědí v co nejrychlejším. Zachráníme tvoji lenost, tak nemusí nic dělat.
0: Připrav se.
3: Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 špatných odpovědí v co nejrychlejším čase, nikdy dvakrát stejně, je to jasný?

0: Praha 9.
1: Řekni Rým na slovo podzim. Rýmuj. Jedeme dál.
2: Kde žije žralok?
0: V bazénu.
1: Co patří do kulajdy?
0: Brambory.
2: Jak se jmenuješ?
0: Filip.
3: Stop!
2: Tome, ty se usnul.
3: Tomu až usnul.
1: A do toho ta sanitka. Celou dobu, ale.
3: Filipe.
2: Jsi v pořádku.
3: Ona jela pro něj, protože se mu něco stalo uprostřed té hry. Hele, jednou ti tam odečtu čas, protože jsi očividně špatně slyšel, to ti vezmu na milost. Takže odečítám 3 vteřiny. Ale to, že jsi měl zásek
2: několikrát.
3: Na 2 dny, to ti odečíst nemůžu. Takže tvůj čas finální je 43,93. To je bohužel moc. Každopádně jenom chci upozornit každé dítě, které nás poslouchá, že žraloci v bazénu nežijí.
1: Ale
3: opakuj.
1: Jo.
3: Ne,
1: ale
3: já
1: jo.
3: Jsem celý život se bál do bazénu, že tam může být žralok. Nejsou tam.
1: Maximálně ožralok, když je to all inclusive.
3: Ano, anebo jako v případě Tomáše dneska večer ožralok.
1: Tak se měj krásně a děkujem ti, že jsi to zvládl.
0: Ahoj.
1: Přátelé, čas je nějakých ze včerejška 35, 36, no každopádně zítra další šance ve stejný čas na stejném místě a lístky na fotbal jsou vaše.
4: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: téhle planety. Za chvilku jsme zpátky s celou zoo Shakira i Eva Farna.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Mami, já potřebuju novou bundu.
11: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
10: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
11: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
10: Tak to beru!
11: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
12: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
15: Montujeme,
16: vyklízíme,
15: krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
15: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
15: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
17: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
20: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý. A natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hitrádio. Hitrádio City. Zlepši si náladu.

0: Za chvilku, wow, to je konec písničky, až tak rychle jsem to nečekal. Máme tady za chvilku zprávy, taky se vrhneme na cesty, ale ještě předtím. Naše odpolední trojka, Vincent tady formele něco o prachách. Prachy, ne prachy,
1: ne, prachy. Ne, prachy, prach, jo, bez prach. I. No, protože zjistili vědci, že v atmosféře je méně prachu.
0: No.
1: Což zní jako krásná věc. Dobrý. Akorát, že taky zjistili, že ten prach odrážel ten sluneční svit zpátky. Takže to, že tady máme méně zaprášeno, je sice lepší pro naše plíce, ale naše pokožka a teplota pláče, protože je teplej.
2: V tom případě mě zajímá, jaké bys navrhnul řešení.
1: Šoupat nohama.
0: Pražané, šoupejte.
1: Šoupejte, až se práší. A lžete, až se vám od huby práší.
0: Ty barone.
1: Ty prášile.
0: No.
1: No a pošlete nám prachy, nazdar.

0: Hezkou středu. Kdo odpočítává poslední minuty, než bude padla, vyražte na ty cesty. Doufám, že zatím se tam dá. Mrknem se na ně z Lucí, potom Praha budoucnosti.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do metropole po D1 na úrovni Opatova, počítejte s komplikacemi. Zdržení je kvůli nehodě, ke které došlo v opačném směru. Popojíždíte tedy už od nájezdu z jižní spojky, zdržení je minimálně 20 minut. Taktéž Pražský okruh na úrovni Rudná, pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, počítejte s více auty. Čtvrt hodiny zpoždění vás čeká na Štěrboholské spojce. Na úrovni Štěrbohol tady to platí pro oba směry. No a kolony stále to platí, Bubenecký tunel směrem na Troju, také ulice v Holešovičkách nebo centrum metropole na stěžejních křižovatkách. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 17 hodin, máme pro vás pořad Praha budoucnosti, dnes o nákladovém nádraží Žižkov. Historická budova z 30. let chátrala přes 20 let. Praha ji teď koupila za téměř 1,5 miliardy. A konečně se začalo něco dít. Do 10 let by v okolí mělo žít 20 tisíc lidí, říká náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.
10: V budově už tuhle chvíli jsou různý dočasné funkce. Teď úplně čerstvě je tam přesunutý prodej historického nábytku, který byl v plechový boudě na konci toho nákladového nádraží, která musela uhnout té stavbě tramvaje, a jsou tam i jakoby další funkce dočasný. A mezi tím paralelně jednáme s tím Národním filmovým archivem a mohla by tam by po dohodě s ministerstvem kultury proběhnout ta rekonstrukce na ten Národní filmový archiv.
9: Lidé ze Žižkova a Vinohrad se dívali na rozpadající se haly přes plot dlouhé roky. Proč to trvalo tak dlouho?
10: Ta budova patřila Českým dráhám, ale oni zároveň na ní měli poměrně jako starou smlouvu souvisejícími pozemky s kolegy ze Sekera Group, a to jednání, kterými jsme vedli, bylo o tom, jestli můžeme najít jako cestu, kdy oni se vzdají toho předkupního práva a my budeme moct koupit tu budovu přímo od Českých drah. Což se vlastně na začátku tohohle volebního období poměrně zázrakem jako podařilo a ta budova už tuhle chvíli je v našem vlastnictví.
9: Na infrastrukturu v okolí přispějí také developeři, a to necelými 2 miliardami.
10: Ty peníze, když jsme dělali tu metodiku na spoluúčast investorů ve výstavbě, tak jsme slíbili všem městským částem, že se vždycky vrátí do toho území, kde vlastně dochází k té zátěži. A převážně jde o ty školské stavby.
9: Tolik dnešní Praha budoucnosti. Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o nákladovém nádraží Žižkov můžete slyšet už teď na webu Hit Radio City.
1: V průběhu dnešního večera většinou polojasná obloha, přechodně oblačno. K ránu se už mohou objevit slabé přehánky, teploty budou klesat na 7 stupňů. Zítra nás čeká tedy většinou občasný déšť nebo přehánky různé intenzity, zataženo oblačno. Maximální teploty oproti dnešku mírnější, kolem 15 stupňů.
7: Je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
0: pět hodin a k tomu dvě minuty začíná naše herní hodinka. Přesně ta chvíle, kdy stojíte v zácpách cestou z práce, tak si něco zahrajeme, ne?
8: A co?
0: Máš ty?
11: Negoogli.
8: To.
0: Dneska budeme googlit.
8: Já. Takže přátelé, vy se připravte, protože za chvilku uslyšíte slovo, které jste možná nikdy v životě neslyšeli a společně uhádneme, co pro boha tady ta hloupost znamená.
6: Mm-hmm. Hit Radio City.
0: A tohle ale znáte, protože hrajeme hity, asi je už někdo slyšel a dokonce je miluje. Miles Smith za chvilku. Jdeme rád.

0: A jdeme hrát na lovce a sběrače. Kdo loví, kdo sbírá, není čas na metafory, prostě vypněte telefony, jdeme hrát.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to, na Hit Radio City.
0: Vinco, ty máš nějaký slovíčko, co někdo z nás neví. Je to tak?
2: No je to tak, no.
0: No tak pojď.
2: No tak je to prosto poga.
0: To je...
2: To je špatně. Zkusím ještě jednou a méně ledabile. Prosopagnosia.
3: Já vím.
2: Ty to, zna, ty to
3: já
2: víš?
3: Já vím.
0: Koukala ti do papíru.
2: Jsme tam čuměla.
3: A teď ti řeknu, co to je.
2: A jestli to řekneš, tak končíme v tom vstupu. Jako víš to, to už pak nebude jako rádio.
3: Je to otrávené jídlo, které se nasypalo divé zvěři.
0: Ne. Jo?
2: No, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Co čekáš, že to takhle strefila?
0: Takhle. Já bych to poprosil ještě jednou, a myslím 90% posluchačů taky.
2: Prosopagnosia. Prosopagnosia. Pospátku.
3: A nebo věštění v budoucnosti.
0: Takže...
3: Nadbytek jídla pro všechny.
2: Zvěře otrávené? Ne.
3: Příliš vysoká
2: přestaň,
3: úroda.
2: Nepřestaň otravovat tady lesní zvěř. Není ta nic společného s otráveným jídlem a lesní zvěří.
3: Ani s jídlem, obecně.
2: Ne.
0: Proso, to je něco s operou. Opereta proso.
2: Proč proso?
0: Existuje nějaká opereta proso, je to něco z latiny.
3: Já se toho.
0: Vím to.
3: Ty to taky víš?
0: Taky bloudím jak ty.
2: Ano, jste, stejně, ano, jste ve stejné uličce, bojím se, že vás tam někdo okrade.
3: Já se nemůžu od toho jídla otrhnout, můžeš mě navést jiným směrem, prosím?
2: Chcete poradit trošku?
3: Ano.
2: Dneska se mi to stalo s Andrejkou.
0: Prosopagnosovali jste?
2: Já jsem vůči Andrejce dneska měl prosopagnosi.
3: Jo, nevěřil se vlastním uším.
2: Ono, jako ty jsi nám dala těch podnětů hodně, čeho se můžeme chytit, ale dneska jsem vůči tobě měl lehkou prosopagnosi.
3: No, ale bude to určitě něco příjemného.
0: A během klasického pracovního dne, naši posluchače, vy teď míříte z práce, kdy se můžete tak jako v nějakým baráku, v nějakým korporátu setkat s tím v pracovním procesu?
2: Pomůžu vám, je to možný, že se vám to stalo takhle, jo. Ono to není jenom to, co já napovídám, jo. To je jako širší, ta situace je širší. Já jsem ji trošku zužil na Andrejku a možná se vám to stalo i s nějakou vaší dámskou kolegyní v práci.
0: A není to prosopagnosie?
2: Ne, je to, ne, je to prosopagnosie. Ty hulváte jeden.
0: No tak poradili jsme dost. Vypište 777-937-777.
2: Hádejte, co to je prosopagnosia. Pište to, prosím, čau.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: Ray Dalton, vy posloucháte Hit Radio City. 5 hodin, k tomu 14 minut a my pořád nevíme, co je to. Kardiokanibal, to píše někdo z vás? Vy jste to nepochopili, tu hru.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to.
0: Já to jenom vysvětlím, vy tady píšete, co je, Vincente?
2: Prosopagnosia.
0: A vy píšete kardiokanibal. To je další slovo k hádání, a nebo je to kardiokanibal?
2: Já se strašně bojím toho, co je kardiokanibal. Ne, není to kardiokanibal. A hlavně si říkám, jakoby, co ten pán zažívá za věci, když řekl, že to je něco, co můžete zažít ze svojí kolegyní.
3: Můžeme prosím začít hádat slovo kardiokanibal?
2: Kanibal.
0: Karneval.
2: Karniokarneval. To je opravdu, to mám dneska já karniokarneval, protože mám asi picne za chvilku.
3: Já mám dneska jenom karneval.
2: Ty poslouchej, ty vytlemená. Hele, prosopagnosia se to jmenuje. Přestaň brečet, ty jsi už asi po pátý namalovala.
3: Já musím kontrolovat ten make-up.
0: To všechno, přátelé, součást vysílání a hlavně nápovědy, protože jsi řekl.
2: Ano, nápověda je, a co teďkon říkám znova. Pozor, pokud se budeš muset opět nalíčit, tak možná zase budu mít prosopagnosii.
3: Jo, takže to není nic příjemného.
2: Ty se najednou zmlkla. Už to jsou jiný slzy.
0: Co to může být?
2: Hele, proč bych to mohl říkat, jo? To, co se stane, když se žena nalíčí?
0: Tak zkrásní. Ve svých očích nám se líbí třeba ženy bez namalování. Ano.
2: Ano, takže zkrásní. A co znamená, že když ta žena hodně zkrásní oproti tomu, jak třeba byla předtím, tak co se může stát?
3: Očaruje tě, okouzlí tě.
2: Ne.
0: Trošku ti lže tím.
2: Trošku ti lže tím. A jak to vlastně se může jako, čím ti lže? Že má jiný nohy? No to asi ne.
0: Ne, obličej.
2: Že má jiný obličej. Mm-hmm. Takže se to týká obličeje.
3: Aha.
2: Je to nějaký jev. Je to nějaký jev, který se týká obličeje.
0: Tak změna okamžitá? Za účelem nějakým?
2: No, co se může stát, když Andrejka celý život jí vidím namalovanou a pak ji jednou uvidím nenamalovanou? Co se může stát?
3: Budeš příjemně překvapen.
2: Dobře, a tak co se může stát v tom dystopickém, v tom horším světě, v té opačné variantě?
3: No, že budeš smutný.
2: Že budu možná zmatený, ne?
3: Zmatený, takhle jednoduché to bylo.
2: Jakože třeba nebude vypadat stejně, jako vypadala.
0: Kroužíme.
2: Takže teďko si řekněte, co to je prosopagnosia, protože jinak vám to řeknu celý a vy pak uděláte aha.
0: Já klidně dneska udělám aha.
2: Prosopagnosia. Je tu nějaká porucha. A teď mi řekněte, jaká. Každej názor.
0: Tik. Ťak.
2: Ne, nechci tik, ťak.
3: Je to porucha.
2: Názor.
3: Je to porucha zdravého úsudku.
0: Rozpoznávání obličejů. Zapamatování si obličejů, přiřazení.
2: Frajere, seš tam, je to porucha rozpoznávání tváří.
0: Nekecejte, přátelé.
2: Vidíš tak... to? A ty jsi to chtěl vzdát a chtěl jsi si nechat poradit. Domčo, bojuj v tom životě trošku.
0: Já furt hádal toho kardiokanibala, co psali.
2: Ne, vykažete se na kardiokanibala, všichni se ho bojíme. A prosím, to. Blokni toho pána.
3: Já jsem se zasekla u divoké zvěře.
2: Ne, ale to bylo před hodinou.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Mami, peší, čas půjdeme ven.
14: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
13: A vzala si ty s dinosaurama?
14: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
13: Hustý.
14: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v.mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
19: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Máme půl šestou, posloucháte Hit Radio City, Andrejka, Vincent, Dominik, tohle byl Ed Sheeran, jasně, hity, všechno je to moc hezký, ale teď si musíme promluvit trošku vážně, budou se totiž rozdávat velký prachy.
1: Kolik?
0: 50 tisíc a to v pátek.
1: Za co?
0: Slyšíte to?
2: Ring.
0: Nic moc, hlavně abyste to slyšeli v ten pátek v 7:10 ve snídani šampionů. Michal a Jasmin vám povezou tenhle balík peněz.
1: Oni osobně?
0: Ale nevím, jak to zařídí, hlavně aby to cinklo na účtu,
1: ne? No to je pravda, je jedno, kdo vám ty prachy dá, hlavně, že tam budou. A to si pamatujte do života. Je jedno, jak k ním přijdete, ale hlavně, že ty peníze budou. Ne, jenom... to není stanovisko rádia oficiální.
3: No důležitý je říct, že když bude cink-cink, tak se otevírají dveře, protože jedině pak můžete přijít k takovému bohatství.
0: Jo, ještě to odmotejme na začátek. Pokud nejste registrováni na hitradio.cz, tak nikdo u vás zvonit nebude.
1: Jo, to není jako, že náhodně chodíme a zvoníme. Ne, běžte se registrovat na hitradio.cz a šup, šup.

0: kam se podíváš.
1: Za chvilku máme 6:15, vy posloucháte Hit Radio City, tohle byl Pokáč. S vámi stále ještě Andrejka, Vincent a taky Dominik. Teď se podržte, máme posledních pár minut, ale tohle jste určitě nevěděli. Apple, jako reálně, má v podmínkách užívání, že nemůžete poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu.
2: Co
1: teda, to tam mají?
2: Co poslouchají v Severní Koreji?
1: Kima. Kima, na slovo.
2: Ano, tam zpívá, to tam dal on.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení.

0: Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Zaostřeno na region.
18: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
19: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: podzimní vysílání a já vám můžu říct, děkuju, přátelé. Andrejka, Vincent a Dominik. Tak, jak jste si to dneska užili? Já doufám, že stejně jako já.
1: Tak je pravda, kdybychom si dneska měli odpovědět na otázku, co jsme se dnes naučili, tak minimálně vypínat mikrofony.
2: Já nic říkat nebudu, ještě nehraje písnička. A když začne hrát nějaká písnička, tak potom se s Andrejkou rozjedeme a všechno řekneme.
0: Jo, takhle. Takže co vás čeká za chvilku, to jsou další hity a vy můžete naslouchat v autech a poslouchat konverzaci těch dvou. Oni vysílají jenom do písně.
1: Ale podle mě se stalo přesně to, co každý posluchač vždycky doufá, že se někdy stane. No. Tak nemáte zač.
2: Ale bohužel žádný drby jsme neslyšeli, jenom to, že Andrejka úplně nezvládá choreografii.
0: Vidíte, že ten show business je vlastně hodně milý místo, kde si lidi povídají o tom, jak ne, třeba chodí ne, na kroužky a podobně.
2: Jsme jenom měli kliku do věku, to je všechno, co jsme měli,
3: já
2: kliku.
3: Já si taky oddycha prčit.
2: Ale tak třeba zítra, čau.
1: Čau. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut a pětiminutová zdržení hlásíte v oblasti kolem Motola a Vypichu, také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol směrem do centra a na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život a při kolizích na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Letos se hasiči stále častěji potýkají s lesními požáry. Jen během prázdnin jich hasili více než 1800, to je zhruba o 500 více než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. A co mohou očekávat řidiči, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
10: Snížení cen nafty výrazně pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazně, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
2: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Sokol v týdnu uspořádá akce pro veřejnost a představí své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé zemi. A ty zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí na konci měsíce.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Od západu bude postupně v noci oblačno, zataženo, kránu se může objevit déště nebo přehánky. Ranní teploty 9 až 4 stupně, přes den pak zůstane většinou pod mrakem oblačno, zataženo v Čechách a pak postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť a přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a většinou mírný jihozápadní vítr.
11: Hezký večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte krásnou středu. No a nás čeká samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Elton John a začínáme společně s Alanis Morissette.

Elton John dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. A dámy a pánové, 6:15, ale co víc. První podzimní den. Je to tak, je podzim, podzimní rovnodennost, to znamená, že dneska přesně 12 a 12 hodin. Jo? Ani o minutu víc na jednu stranu. Je to svým způsobem asi hezký. Zároveň ano, teď se začnou dny zběsile zkracovat, to znamená ráno za tmy, odpoledne za tmy. Tak nenechte se jenom strhnout takovou tou podzimní depkou, která má tendenci na nás padat. Nenechte se, prosím vás. Podzimní depku dáváme stranou a dáváme si další hity. Právě teď jsou to Savage Garden, I Want You.

0: DJ Semi s námi v éteru Hit Rádia a hezký večer. No, dámy a pánové, doufám, že máte krásný večer. Fantastický první podzimní večer, to se říká o nějakou zvláštně voněvou svíčku, jo? Možná sklenku něčeho příjemného, nebo teplý čaj. Teď už je čajový období, takže vy, milovníci litrových čajů, co to pak nosíte všude sebou? Ano, začala vaše sezóna. Tak dobrou chuť, pokud právě vyfoukáváte svůj nápoj. Pozor, vyfoukejte ho pořádně. My si k tomu dáme velmi tématickou věc. Tohle totiž do toho podzimu opravdu zapadá. 91 Seal a Crazy už za chvilku.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Zemědělská usedlost v Mezholezech na Domažlicku za 7,5 milionu. Rodinný dům ve Vlkoši na Hodonínsku za 2 miliony 996 tisíc. Byt 3 plus 1 v Rakovníku za 4 miliony 800 tisíc. Rodinný dům ve Starém Hobzí na Jindřichohradecku za 2 miliony 200 tisíc. A chata v Hoslavicích na Novojičínsku za 3 miliony 200 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Maxi.
13: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
12: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
19: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
20: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
21: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
22: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
23: Slib jsme splnili.
0: Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
2: Tak a to byl pacient nula během covidu.
3: No, takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
4: Jsi fakt jelito.
2: Prosím tě, já bych se
4: třeba... Jsi fakt hovado.
2: Pavouka, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle jsou Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Mimochodem, je to moc hezký, ale dokonce i jablečný ocet má svůj vlastní den a ten přichází přímo dneska, 23. září, tak ono opravdu i jablečný ocet má svůj den. Mimochodem, to je ta skvělá věc, pokud máte doma octomilky, takový ty malý odporný mušky, který očividně nic jiného, než to, že vám sedají na pití a jídlo a souloží, nic jiného nedělají, jo, proto jich je neustále tolik. Tak jablečný ocet je ta skvělá past na ně, že jo, trošku odstát, dejte jim tam trošku cukru, klidně i malinko nějaký sladký limonády, přes tou folii potravinářskou, pár dírek párátkem, oni se chytějí. Naštěstí se sice rychle množejí, ale taky jsou pěkně pitomí. Nebo si do něčeho dejte jablečný ocet. Jen tak pro radost. K tomu další hity. Za chvíli Kylie Minogue a právě teď jsou tady R.E.M. Tak jdem na to.

0: Never Too Late, to je Kylie Minogue, jste s Hit Radiem, hezký večer. Krásnou středu, ano, jsme za polovinou pracovního týdne, oficiálně jsme taky odstartovali podzim, takže je čas na všechny ty podzimní věci. Hele, třeba spousta žen má to, že si pustí Gilmorky. Jo, proč ne? Jo, prostě to k tomu patří, to je v pořádku. Pánové, třeba zrovna seriál Gilmorova děvčata, může vám to připadat jako blbost, ale dozvíte se o nás spoustu věcí. Jo, je to tak, podobně jako se sexem ve městě. Hele, někdy to můžete zkusit. Znám spoustu chlapů, co to milujou, jo, tak klidně tomu dejte šanci. No a nebo prostě jenom zachumlejte nohy, jo, a udělejte si to hezký společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku už pohlazení pro uši čeká na Sting a Englishman in New York.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Trenýr Karla.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarla.cz.
11: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
12: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma.
16: Levels.
17: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
18: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
17: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.

Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.

Culture Beat a Inside Out. Posloucháte Hit Radio, krásnou středu. A prosím vás, teďkon velký potlesk do Brna, jo? Já vím, neříkáme to často, ale tam mají totiž nový projekt a hrozně se mi to líbí. Je to kombinace výdejního boxu a králíkárny. Jako fakt, je to fantastický. Je to v rámci projektu Káznice žije, takže bohužel nejsou tam živí králíci, ale jako asi chápu, bezpečnost a tak. Jsou to robotičtí plyšáci, za to jsou tam, prosím vás, u nich pravý králičtí bobky, jo, detaily, to je důležitý. A je to vlastně strašně cool, mně by se to líbilo jako u každého výdejního boxu. Máč teď je všude spousta, stává se z nás národ výdejních boxů, a protože je to praktický, to zač jako jo. Ale teď si představte, kdyby tam vždycky byla takhle králíkárna. Jo, to je vlastně i jako ekologický velmi, protože si jdete do boxu pro balík, jo, a zároveň jste doma zrna krájeli řekvičky, máte zelený, tak to dáte králíkům, že jo. Hele, za mě dokonalý nápad, myslím si, že to stojí za zkoušku. Další hity k tomu právě teď, Bryan Adams.

0: Messy Gray, I Try. Vy jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. 7:15, tma jako v pytli. No jo, bude hůř, ano, už se nám oficiálně budou zkračovat dny. Dneska rovnodennost, takže dneska pohoda. Od zítřka jenom tma, šeď a tma. Ale pozor, stále to nejlepší. Z 80., 90. a milénia. A to stojí za to. Fleetwood Mac a Little Lies. K tomu taky Tomáš Klus nebo Basic Element. Už za chvilku.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
16: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
19: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.

Fleetwood Mac a Little Lies. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou středu. Tak co, už jste nemocný? Protože období rýmiček je stoprocentně tady. Jo, a zvlášť rodiče s dětma vědí svý, pač ty malý bacilonosečí, ty jsou na to výborný. Jo, týden dobrý, týden doma a tak stále dokola. Opět nastává ta doba, kdy s láskou vzpomínáme na ty dny, kdy jsme měli průchodný obě nosní dírky. A teď hlavně, jo, ta jedna ucpaná, tak spíte na té straně, že jo, aby to, a ono se to obrátí, je to strašný. A teď si třeba představte, že máte ten ucpaný nos a někdo vás unese a zalepí vám pusu. To je strašný. O tom, že mi bude dneska v noci zdát, doufám, že vám ne. Doufám, že se vám bude zdát o těch nejlepších hitech, který tu pro vás mám. Za chvilku Nek a teď Bruce Springsteen. Tak jdem na to.

Neck v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Si to cítíte, teď už je večer zima, jo, takže prosím vás, vy, co jste opovrhovali teplými ponožkami, tak nezapomeňte, že jakmile je teplo od nohou, je teplo po celém těle. Mimochodem, zkuste to doma, jo, doufám, že ještě nikdo netopíte, pokud teda nejste extra zimomřiví, ale schválně, když vám bude chladno, vemte si jenom, můžete si vzít něco na vršek, ale vemte si teplý ponožky. Dejte tomu 10 minut a uvidíte, že budete úplně v pohodě. Vy samozřejmě zkušení, co to znáte, tak mi můžete přikyvovat, že je to tak. Je to pravda čistá. Další pravdou je to, že pro vás mám ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Depeche Mode, ATB nebo Coldplay. Tak buďte s námi.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
12: Jak bych mohl?
11: Tak jak se jmenuje?
12: Maminka.
11: Restaurace, ty jsi zapomněl.
12: Prosím tě, no dovol.
11: Karle, já vsteky se zelenám.
12: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na Kung Pao tam prechodí i ten Dejdar.
11: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
12: Neboj za to. Maminka si klidně může dát humra z akvária.
13: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál. Úžasné prostředí. Pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.

0: září.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
3: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
1: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: 8. hodina je tu s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď činasky a kuď.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Fragma a dámy a pánové, velké finále se blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, 70 každé ráno vám vozíme peníze, jo? Pokud máte registraci na hitradio.cz, dneska se nezadařilo. A to znamená jediné, zítra je ve hře 6 000 korun. No ale pozor, protože už v pátek jednomu z vás povezou Míša s Jasmin 50 000 korun. Spousta peněz takhle po ránu. A ano, je prostě jenom důležité být v 7.10 na tom místě, které jste si registrovali. A jakmile se z éteru ozve tohle, tak musíte běžet ke dveřím, musíte vychouknout z okna, to je jedno, prostě něco udělat, abyste naši hlídku našli. Jak říkám, v pátek na vás budou před dveřma čekat Michal s Jasmin. Určitě je poznáte, budou mít 50 000 v ruce, tak držím pěsti, ať se to povede. A buďte ready.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Pleasure Bluebells a Young at Heart.
1: Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že se máte hezky, jo, že už se možná i tak trošku těšíte na víkend, a sice je zima, ale o důvod víc zachumlat se pod deku a jenom si užít to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku Rembrandt, taky Buggles a taky... Taky jedna Uptown Girl a Westlife, tak buďte s námi.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
5: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.

právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte Touch ID? Jo, rozpoznávání na telefonu otiskem prstu. Tenhle způsob odemykání a ověřování byl totiž představen přesně před 13 lety. Což je vlastně docela dávno. Jo, člověk by neřekl, že to tak strašně utíká, neuvěřitelný. Tak zajímá mě, jestli vám to vyhovovalo, nebo vyhovuje, protože spousta lidí stále má ověřování dotykem. Blbý samozřejmě bylo, když jste měli ruce třeba spocený nebo upatlaný, že jo, u večeře výborná věc, když jíte ještě ke všemu třeba rukama. Teď už frčí mnohem víc poznávání obličejem, že jo. A já si nejsem jistá, co z toho je vlastně horší. Protože u toho prstu tam se může fakt stát cokoliv a prostě to neodemknete, jo? Protože prostě ten prst máte jenom třeba trošku zapocený. Pak je zas blbý, že se třeba usmíváte do telefonu a on vás nepozná, tak musíte ten obličej trošku přizpůsobit normálu, že jo? Hele, jedno s druhým, zlatý, když to bylo vyklápěcí.

0: Time After Time. Cyndi Lauper s námi v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, díky, že jste i dneska byli s námi a doufám, že jste si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia pořádně užili. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera, za chvilku třeba Eric Pritz, taky Eric Clapton, nebo... Dokonalý Lionel Richie. Tak si to užijte, mějte se krásně, ahoj.
1: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
2: Jak bych mohl?
1: Tak jak se jmenuje?
2: Maminka.
1: Restaurace, ty jsi zapomněl.
2: Prosím tě, no dovol.
1: Karle, já vsteky se zelenám.
2: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
1: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
2: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
3: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí. Pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
15: Nové vydání magazínu Reportér.
16: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
15: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
16: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
15: A k tomu spousta dalšího čtení.
17: Atención, señoras y señores!
18: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
17: Yes, so.
18: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25.

0: října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
3: Hit Radio.
4: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak na ní chutná? Vyhraj si obědovou plavku pro čtyři, 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejného spody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hitradio City.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
0: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Evropská unie plánuje víc dohlížet na to, co naše děti vidí na internetu a především v sociálních sítích. Na ty by měli přístup například až od 13 let. Upravuje to chystaný EU Kids Act. Povídat si o něm budeme s europoslancem Jaroslavem Bžochem. Co je to ten EU Kids Act?
1: Tak ten návrh jde na rámec toho, že pro děti do 13 let by měly být sociální sítě úplně zapovězeny. A pak jsou nějaké limity od 13 do 15, od 15 do 18. To znamená, že pokud vám je méně než 13 let, tak se nebudete moct udělat účet na sociálních sítích a mezi 13 a 18 lety by pro vás jako pro děti mělo platit nějaké omezení, jak užívat časové omezení, jak dlouho na těch sociálních sítích můžete být a co na těch sociálních sítích můžete vidět.
0: Ale internet jako takový dětem nikdo zakazovat nechce.
1: S tímto ten návrh nepočítá. Samozřejmě rodičovské zámky jsou k dispozici pro rodiče už dnes, pokud chtějí sledovat, co jejich děti na internetu nebo online prostředí dělají. Nicméně jako internet jako takový by pro děti přístupný samozřejmě měl být nadále.
0: A co to bude znamenat pro Instagram nebo TikTok?
1: Tak ty poskytovatele, a nejde jenom o to omezení toho věku, které musí nějakým způsobem kontrolovat a musí jim natrát nástroje, tak dále je o to, aby změnili své algoritmy. Změnili algoritmy tak, aby nebyly návykové pro ty děti, aby nedrželi tu pozornost těch dětí na sociálních sítích, ale aby například v tom rozmezí věku 13 až 18 i bylo schopno, byly schopné ty platformy a ty sítě vypnout a omezit po nějakém čase. A to vše bude muset nastavit platforma.
0: A kdyby nařízení mohla platit?
1: Já tady v tom případě si nedovolím odhadnout ten časový rámec, protože jak jsem říkal, ta debata ohledně toho, jak to prokazovat ten věk a jakým způsobem komunikovat se sociálními sítěmi tak, aby nedostávali vaše data, které jim nechcete předávat, tak bude velmi náročná a já počítám s tím, že ten návrh, tak jak je představen komisí, dozná v tomto případě značných změn. Nicméně, já jsem rád, že komise s něčím takovým přišla, protože děti potřeba v tom online prostředí chránit a je to správná cesta. Nicméně ta debata bude ještě dlouhá, takže si bohužel nedokážu odhadnout, jaký časový rámec v tomto případě bude.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout i na našem webu.
2: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro 4, 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hydrádiu City.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit.

0: Přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Nové vydání magazínu Reportér.
10: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
9: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
10: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
9: A k tomu spousta dalšího čtení.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Hit Radio City.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše.
1: A jak to ní chutná?
0: Vyhraj si obědovou plavbu pro 4. 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem.
1: Už tento čtvrtek odpoledne
0: na Hydrádiu City.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru. Jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!

0: Radio City.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
2: yeso!
1: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle, od ponědělí.

0: roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
1: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Potkal jsem tě zase

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: tuči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
1: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.